Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli jarním mrazům přijdou na tržbách o více než 1,3 miliardy korun. Úroda má klesnout z běžných 140 tisíc tun na pouhých 64 tisíc. Největší škody jsou u jablek, kde ztráty dosahují zhruba miliardy korun. Téměř polovina profesionálních sadů v Česku má poškozeno více než 80% úrody. Ceny ropy na světových trzích dál rostou kvůli novým útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se pohybuje kolem 106 dolarů za barel. Růst zmírnila zpráva, že Ukrajina a Rusko mají přestat útočit na vzájemnou energetickou infrastrukturu. Situaci ale dál komplikuje poškození důležitého saudsko-arabského ropovodu, jehož oprava může trvat několik týdnů. Peking od listopadu úplně zakáže držení dronů. V čínské metropoli už nyní platí zákaz jejich prodeje i létání. Úřady opatření zdůvodňují bezpečností města, ve kterém žije zhruba 22 milionů lidí. Peking je sídlem čínské vlády i vedení komunistické strany. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Magistrát pracuje na revitalizaci a odbahnění Hornoměcholupské retenční nádrže. Její dno bude nově vytvarováno a břehy zpevněny. Práce potrvají do prosince a opětovné napuštění nádrže je pak v plánu příští rok. Praha také plánuje úpravu okolního parku kolem nádrže. Po revitalizaci se má zvětšit na téměř dvojnásobek. Ráno a dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně čekáme polojasnou, skoro jasnou oblohu. Ráno je také chladnější, 10 až 8 stupňů, to jsou minima. Odpoledne 24 a slabý proměnlivý vítr k tomu. Z metropole Lucie Daňková.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné úterní ráno. Dobré ráno, šampioni.
2: Ahoj, ahoj, hezký ráno.
3: Dobré ráno.
1: To bylo na lidi. Tak dobré ráno, šampioni, kdo jste u přijímačů a dobré ráno vy dva, čau.
3: Ahoj.
2: Čau.
1: Muzika nachystaná, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, taky minuta šampionu, ve které pozor, budete ode dneska zase něco vyhrávat. A bude to voucher na 5 000 korun.
3: Hele, já dneska od rána z nějakého důvodu mi hraje furt v hlavě písnička Voda od Hradišťanů. Tak jsem si říkal, že je to třeba znamení, že bychom si tady mohli dneska zahrát.
1: Hele, co tak vy na to? Jako vlastně nemám s tím problém, no.
3: Hele. To je ono?
1: To je voda, no. To je Voda Hradišťan remix od Justina.
3: Dobře.

0: Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake na Hit Radio. 6 hodin, 6 minut a Davide, už mi to hraje v hlavě taky. Už mi to hraje taky. Voda je
1: krásná. David tady před chvílí říkal, že je Hradišťan.
0: Počkej.
1: No jo.
2: To je refrén jak víno, teda jak voda.
1: Že mu to hraje, ty jsi byl na koncertě, nebo počkej, proč?
0: Tak ty kážeš vodu a piješ víno, nebo jak to
2: ale my jsme byli úplně náhodou loni na koncertě Hradišťanů v rámci hudby na Vinicích festivalu. A sice nejsme úplně cílová skupina, ale ty tam vlastně celý ten koncert čekáš tady na tu písničku a ona pak zazní a jsi úplně, říkáš si, všechno to stálo za to, jsi úplně odpálený.
1: Takže David byl před rokem na koncertě, ale dneska no, zrovna
0: myslím,
1: to přišlo.
0: Že to vzpomněl dneska, ne?
2: Myslím, proč.
0: Tak když zaspomínáme, já jsem byl v roce 2013, to bylo, na koncertě Swedish House Mafia, tady v Outdoor Areně. Hele, to ti bylo dobrý, to ti bylo tak dobrý. A kde byla Jasmin?
1: Já jsem třeba 2010 chodila na, jestli znáte skupinu nebo kapelu, Cop, Copáci, Nezmaři, tak Zuzana Navarová tehdy no, ještě předtím, no Ježíš Mariano.
0: No jasně.
1: Ale naposledy jsem teda byla na Benovi Kristovalovi, no, tak jestli vás to zajímá. Hele, pojďme radši k minutě šampionu.
0: Tak máme pro vás celý tento týden, respektive ode dneška, voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz, prémiová krmiva pro psy i kočky. A vybereme jednoho z vás, stačí, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jaký je ten poslední koncert, na kterém jste kdy byli.
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teď.

0: Once Again, Jennifer Lopez a Pitbull, tohle je Hit Radio. 3 minuty před 7:15, dobré ránko. Je tady minuta šampionů. My jsme se vás ptali na to, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten poslední koncert, který jste kdy zažili. No a výměnou za to?
1: Výměnou za to dneska a celý zbytek tohoto týdne můžete vyhrát voucher za 5000 korun na akinu.cz, kde vy najdete krmiva, pamlsky, další věci pro pejsky i pro kočky. A mimochodem je Akinu navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který startuje už 20. září v Praze.
0: Tak Davide, na tobě bude dobře poslouchat a vybrat jednu SMS-ku, jednoho posluchače. Tak minuta šampionů startuje právě teď.
1: Lenka Rýmařov Šumperk, Katapult.
0: Pavla Jablone nad Orlicí, Michal David.
1: Katka Praha, ta byla, ne, D v pátek na Činasky.
0: Alča Šumperk, divoký byl.
1: Dan Pardubice nebyl nikde, protože má pejska.
0: Káča Osoblažsko v Ostravě je na Kristiánu Šepkovi.
1: Jarka Praha, Xindl X a hodiny na City Pikniku.
0: Monča Varnsdorf, Michal David ve Varnsdorfu.
1: Maria z Mariánek v roce 2015 byla na rockovém festivalu.
0: S Mariánkou. Ružina Mikešová, Karlovy Vary, byla jsem na Varuně 2.6.
1: Na ty jeleni.
0: Eva Halíčkův Brod, Brian Adams.
1: Péťa Dolní Olešnice, Činasky v Trutnově.
0: Barča Lipnice nad Sázavou, loni na Imagine, pecka jako vždy.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Noid, Bárta Bomba.
0: Jana z Jindřichova Hradce, Sebastian, bylo to úžasný, sice vypad třikrát proud, ale stálo to za to. Co to je součástí show, ne? Co to je
1: no, on tam má
0: show.
1: Hodně efektu, on má ohně, CO2 a tak, tak občas i vypadne proud.
0: Tak možná silnější prodlužku by to chtělo.
2: Hele, třeba v rámci úspor to vždycky schodí na chvíli, víš, jakože...
1: Hele, hrál s ním můj kluk, nechte toho. Pojďme hele, vybrat
0: tak,
1: výherce.
0: A tak to je akustická, ne pak?
2: Mně se líbil ten, co nechodí na koncerty kvůli tomu, že má psa. Takhle, podle mě to trošku výmluva, protože vždycky toho psa můžeš dát někomu jasně, třeba na hlídání. Ale naši pozornosti získal, takže já bych mu tu cenu dál.
1: Dobře. A ono se to hodí.
0: Dobře. Tak Dane, z Pardubic. Napiš nám SMS-ku, protože v té záplavě zpráv od vás to asi těžko najdem, tak nám napiš a my se ti ozveme. Jinak jsem si říkal, že lidi, co psali teda, že byli na koncertu toho a toho, tak my z toho většinu věcí nehrajem. takže i tak jsme rádi, že jste tady. Další hity pro vás. Pink, You and Your Hand, no a další voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz pro vás budeme mít v minutě šampionu opět zítra. Hezké ráno.

0: J.O. End of Beginning, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů.
1: Je jedna věc, kterou by podle mě měl každý Čech vidět aspoň jednou za život naživo. A to jsou samozřejmě český korunovační klenoty. A ve svatovický katedrále se včera po roce zase sešlo těch 7 klíčníků, otevřeli tu korunní komoru a vyzvedli svatováclavskou korunu, železo a jabko.
0: Vy jste to už viděli?
1: Ano.
2: Ano.
0: Fakt jo.
1: No, tak a je to.
0: Tak já tam ještě nebyl, takže bych možná měl doplnit, ještě jsem se na to ten čas neudělal, takže jsem ostuda. Tak a co vy, kdo nás posloucháte, už jste to viděli?
1: Případně od soboty 19. až do pondělí 28. září máte zase na Pražském hradě možnost.
2: A nebo už teď, pokud chodíte pořád do školy, protože korunovační klenoty už jsou k dispozici pro školy.
0: Jasně. A jak ono to je? Takže je potřeba 7 klíčníků, 7 lidí, aby se sešlo.
2: Jeden donese prezident republiky. Aha. Petr Pavel, druhý předseda vlády Andrej Babiš, třetí předseda senátu Miloš Vystrčil, čtvrtý předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dále pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a poslední děkan metropolitní kapituly svatého Víta Ondřej Pávek.
0: Nikdo se tě na to neptal, ale díky.
2: Teď si představte, že jste jeden z těch klíčníků a ten klíč ráno v den, kdy máte přijít ty korunovační klenoty otevřít, klíč nemůžete najít.
0: Nemůžeš
1: a to
0: najít.
1: By se mi přesně stalo, ale. No. A věřím, že vám dvěma teda zrovna taky. No, Davidovi asi.
0: No, ale jak to pak řešíš, že jo? Tak prostě tak zavoláš. No dobrý, prosím vás, to je zámečník. My tady máme takový problém, jo. Hele, my tady dneska vystavujeme korunovační klenoty, ty vole, chybí nám jeden klíč, jo. Adresu, cože? No Pražský hrad jedna, ale rychle, za 15 minut otvíráme. Vůbec skáče
2: celý klub. Proč už tohle dávno není na Face ID, ty jo?
0: No, přesně. Ego Robert Borian, za chvíli žijeme len raz, taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze 2. V ulici na Kozačce došlo k havárii vodovodního potrubí a komunikace je uzavřená. No a v Praze v ulici Jana Želivského u křižovatky s Jeséniovou směrem do Libně je uzavřen pravý pruh z důvodu prací na plynovém potrubí.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Ego a Robert Burian, tomu ver. Žijeme len raz, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Pražském hradě dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů. První dny bude určena školákům. Od soboty se zdarma otevře také veřejnosti. Lidé si budou moci prohlédnout svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i další vzácné předměty. Fotbalový brankář Lukáš Horníček zažil v anglické lize první porážku a rovnou debakl. Newcastle prohrál na hřišti Leedsu 1-4 a český reprezentant třikrát inkasoval už v prvním poločase. Dvojice slovenských influencerů vylezla v Itálii na 250 metrů vysoký komín. Do zakázaného areálu bývalé elektrárny vstoupili bez vědomí majitele a z výstupu zveřejnili video. Místní jejich počínání kritizují a majitel zvažuje trestní oznámení.
0: No tak hora, budu mít na co koukat. Jestli to jsou, já teda nevím, jestli to jsou konkrétně tady ty dva kluci, ale nejspíš jo, z jednoho YouTubeového kanálu, asi nebudem dělat úplně reklamu, ale to je moje, jak to říkají dneska mladý, guilty pleasure. Ale já na to koukám a oni teďka nedávno vylezli na, myslím, že to je ve Slovensku, na nejvyšší komín v Evropě. Ale to je vlastně zážitek, jako sice se mi u toho potějí ruce a nohy, ale je to dobrý. Vy byste nikam nevylezli takhle?
3: Asi ne.
0: Tak ty už, Davide, ty už dál nemůžeš, ty vlezeš šéfovi do zadku, že?
3: Já vím, že mě to nikdo nenatočil.
0: To přijde. Pojďme na hity. Texas, Summer Sun, taky X Ambassadors, Renegades. Tohle všechno mám dáme tady na Hit Radio. Právě teď, tak hezké ráno, šampioni.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, úterý 15. září, chvíli o půl sedmé, vám přejeme hezké ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, nebo spíš se svěřit.
1: Už zase,
0: no. Já jsem si včera, nebo takhle, já jsem si do včerejších 22.30 myslel, že máme úplně v pohodě sousedy, jo.
1: Doufám, že teď poslouchají mimochodem.
0: No to doufám, že poslouchají. Když tak jim to pošlu jako podcast zpětně, jo. Co se stalo? Něco, co se nikdy nestalo. Já jsem včera šel spát, nebo šli jsme spát s mojí, bylo asi, nevím, 21.30, půl desátý a krásně se mi usnulo.
1: Tak to je pecka.
0: Byla to pohádka.
2: To je ono, jo.
0: A počkej, a najednou z ničeho nic, jo. A zvuk kladívka. Já jsem se probudil, já jsem se lekl jak prase a říkám, co to je? A moje říká, prý on tady někdo přitlouká, prostě zatlouká řebiky, ne? A pak třeba ještě čtyřikrát, jo? Takže to se stalo včera u nás doma, takže měl jsem teda jiné mínění o vás, milí sousedi.
1: A víme jistě, že to byly
0: řebiky. No bylo to, nejhorší.
1: No ne, tak co? Tak tuhle dobu, kdo by tady zatloukal řebiky?
0: Takhle, bylo to...
2: Co jsi myslela jinýho, Jasmin?
0: Bylo to velice intenzivní, byly to řebiky.
1: Dobře,
0: tak pojďme od tady těch zvuků k jinému zvuku.
3: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: K něčemu příjemnějšímu, i když zvonek může být taky trochu stres point pro někoho. Otevíráte cizím lidem?
1: No ani ne, ale vy byste dneska měli, respektive až do 25. září, kdy běží naše soutěž, kdo pak to zvoní.
0: Už za půl hodiny budeme opět tady v éteru zvonit přesně tady tím zvonkem, který jste slyšeli, a vaším úkolem, vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli tam dole náhodou nevidíte hlídku Hitradia, která v ruce bude dneska držet kolik? 7 000.
1: 7 000 korun a vy budete mít přesně 30 sekund na to, abyste za náma dorazili.
0: Tak už za půl hoďky. A za malou chvíli taky další muzika, co vás zabaví víkend. Blinding Lights nebo Leony. A taky přihodíme aktuální dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážky v provozu v Praze Slivenci, v ulici Kameníků je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. No a v Praze v ulici u Roháčových kasáren je propadlá vozovka, komunikace je zcela uzavřena. Jeďte jinudy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: že tam na ulicích mají stánky, kde se prodává spodní prádlo. Ale pozor, je to použité spodní prádlo a jsou tam fotky žen, kterým to spodní prádlo patří. A David přikyvuje, jako že o tom ví a že proto tam jede.
1: Tak teďka už víš, teďka už konečně víš, proč tam vyrážíme.
0: Ty blázne, tak to je
2: ten hlavní důvod, jo. A my jsme si řekli, že bychom ti možná mohli dát něco na cestu, tak Jasmin tady něco přibalila. Vyndej to z té kabelky už teďka. Chceš to přidat jako přímo véteru nebo až pak mimo?
1: Tak to je to, proč jsi včera říkal, že si musíme zavolat kvůli té cestě, že po mně budeš něco chtít.
2: Jo. A když, no?
0: Ne, jsem chtěla říct, že někdo nosí jako magnetky z Dovči, tak uvidíme, co přinese Dave, no.
2: No, to bychom se chtěli. Já si myslím, že je dobrý, že se o tom bavíme takhle ve vysílání.
0: To je výborný, ano.
2: Protože my bychom si přáli, jestli bys tam, já už jsem tě jako prosil, třeba tak týden zpátky, jestli bys mi něco a ty, ale to asi se nevejde do té bagáže na cestě zpátky. Stačí magnetka, jo? A nebo ty prostě, já nevím, ty spoďáry aspoň.
1: Dobře, domluveno.
2: Jo? Tak jo, a co doveze Jasmin? A počkej, za dlouho se vracíš teda vůbec?
1: No za dlouho.
2: Za dlouho, nás
0: počkej,
2: to zajímá.
0: Tak to tady budeme takhle.
2: Takhle, naše posluchače zajímá, jak dlouho to tady bude bez humoru teda tím pádem.
1: No bez dvou dnů je to přesně měsíc.
2: Ale jak se ty zprávaři mají, co? Alex Warren, Ordinary, hezké ráno.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Hit Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci rádia.cz. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česku může v příštích 20 letech chybět téměř 500 000 pracovníků. Důvodem je stárnutí populace a odchod silných ročníků ze 70. let do důchodu. Na pracovní trh naopak přicházejí výrazně méně početné generace mladých lidí. Situaci by podle expertů mohla zmírnit automatizace, umělá inteligence nebo řízená migrace. Spojené státy poprvé potvrdili, že mají zbraně rozmístěné přímo ve vesmíru. Oznámili to americké vesmírné síly, které jsou součástí ozbrojených sil USA. Podrobnosti o počtu ani typu těchto zbraní ale nezveřejnili. Jde o první oficiální potvrzení přítomnosti amerických zbraní na oběžné dráze. Evropská komise na 6 měsíců přerušila proplácení části dotací Agrofertu. Jde o více než 77 milionů korun kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle komise ani převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu tento problém dostatečně nevyřešilo. Babiš naopak tvrdí, že se holdingu definitivně vzdal a střet zájmu považuje za vyřešený. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha získá od developerských firem příspěvky na vybudování infrastruktury pro bytové projekty na Praze 15 a 9. V případě projektu Měcholupy City město a radnice získají dohromady 152 milionů korun. U projektu U metra Českomoravská to bude 204 milionů. V obou případech bude další část takzvaných kontribucí v podobě nefinančního plnění. Ráno chladnější a s mlhou nebo nízkou oblačností, teploty kolem 9 stupňů, odpoledne se budou zvedat na 22 až 24, většinou polojasno a slabý vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi, dokázal jsi to, jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Hezké ránko přejeme.
6: Krásný úterý.
7: Snídaně šampionů.
5: Už za malou chvíli budete možná právě vy, kdo jste registrovaní v naší soutěži, kdo pak zazvoní bohatší o
6: 7 000 korun. Zase
5: tak.
6: V 7:10 zazvoní náš soutěžní zvonek a vy buďte u toho.
5: Taylor Swift, taky Michal Schulte a Rehab, to jsou další songy na start hodiny, tak pojďme na to, hezké ráno.
1: Hit Radio City.

0: 7 hodin, 9 minut, 48 vteřin, my jsme přesní jak hodiny. Protože je tu naše soutěž.
1: Dopak to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdy každý den, každý všední den zvoníme tady v éteru a vaším úkolem je nám otevřít.
2: Celá republika kouká z oken, čeká na naší hlídku, která i dneska někde stojí. A tentokrát vám nese 7 000 korun.
0: A 7 000 korun má v ruce Marek Grande. Marku, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj, zdravím
0: hezké,
3: vás.
0: Hezké ráno.
3: Zrovna to přepočítávám, jestli je opravdu jako 7, jestli jsem to už někde cestou nepostrácel.
0: Počkej, ti to dali ve stovkách nebo jak?
3: Je to pořádnej balík.
0: Počkej, v jakých to máš hodnotách? Máš tam normálně pana Masaryka a Emu?
3: Ano, přesně tak. Hezký. Mám jednoho pana Masaryka a 3 Emičky.
0: 3 Emičky?
2: No jo.
0: No jo. To vychází, ne? A to je jedno, prostě 7 000 korun. Hele, Marku, neříkej nám přesně, kde jsi, jenom nám popiš, jak to tam vypadá. Jak to vypadá v tom okolí, co se tam děje, neděje.
3: Prosím tě, já koukám na krásný hřiště, umělka, prostě hned bych si šel zaběhat, možná zahrát fočust, jo, prostě vidím, městské služby jedou tady s vozejkem.
0: Tak možná dobrá nápověda pro někoho, kdo to tam zná. Tak Marku, my jdeme zvonit právě...
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady.
0: Kdo tam je?
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je takhle paní... rychle, Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Halo, slyšíme se. Ahoj, Zdeňko. Ano.
0: Dobré ráno, ahoj, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
4: Děkuju moc.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná tady v naší soutěži, kdo pak to zvoní?
4: Asi týden.
2: A v tenhle ten čas, těch 7-10, vy jste i v tuhle tu dobu obyčejně doma, nebo jste zůstávala doma právě kvůli téhle soutěži?
4: Ne, já jsem v práci. Já jsem si zadala do práce.
0: Jo, tak, okay. No tak vy jste to vymakala. No tak 7 000 korun je vašich, moc gratulujeme. Mějte se krásně, užijte si to. A jestli nám dáte zpátky ještě Marka?
4: Určitě, děkuji moc. Mějte se
2: krásně.
0: Není zač.
3: Ano, tak předáváme prachy, hele.
0: Marku,
3: je to tady.
0: Marku, my jsme splněná a můžeme říct, že jsme byli dneska na Vysočině, konkrétně v Jihlavě, tak zdravíme do Jihlavy. Marku, děkujeme, měj se hezky a myslím si, že do konce soutěže se spolu ještě uslyšíme.
3: No, my velmi rádi takhle děláme radost. Tak zdravíme a předáváme 7 000, ahoj!
2: Ahoj!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Tohle je Sia. Chandelier na Hit Radio, chvíli po 7:45, stále vám přejeme hezké úterní ráno.
1: Jestli máte pocit, že vaším největším talentem je spánek a spaní obecně, tak konečně přišla vaše chvíle, jo? My stejně jako v minulý hodině, i teďka zavítáme do Japonska a máme tu zřejmě tady další důvod, proč se tam David za pár dní chystá. V Japonsku pořádají závod ve spaní a vítěz si může odnést přepočtu asi 350 tisíc korun.
0: V tom bude nějaký háček určitě. To nebude jen tak, protože jako kdybych se do toho přihlásil já, tak vyhrávám úplně s přehledem.
1: Tak jo. Já vám řeknu pravidla, jo. Soutěžící mají 90 minut na to, aby usnuli co nejrychleji, nazbírali co nejlepší jako skóre spánkový a měří se rychlost usnutí, hloubka spánku i jeho kvalita. Ale máte na to těch 90 minut.
0: A co chrápání?
1: To je asi možná bonus dokonce.
0: Ne, jestli za to nejsou náhodou trestný body, víš, že se za to jako nestrhává ta odměna náhodou.
1: A tak my dostáváme zaplaceno za to, že v práci nespíme, vlastně, a oni jako musí, to mi přijde teda ostrý.
2: Jedna z mála soutěží, ve který bys, Michale, mohl být opravdu úspěšný.
0: Jo, mám šanci něco dokázat v životě.
2: Chtěl bych poděkovat rodině, že mě podporovala.
0: Ale děkuju a vám děkuju. A vám, i vám jste naši skvělí posluchači, děkuju, že nás takhle držíte nad vodou. Lost Frequencies, reality za malou chvíli, taky přidáme dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: Hit Radio.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. V Praze v ulici 5. května před sjezdem na jižní spojku směrem do centra blokuje provoz nehoda. S kolonou počítejte od odbočky na Spořilovskou. No a na dálnici D5 na 2. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu stojí porouchané osobní auto. Projíždějte okolo opatrně.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: Vegeta, Kelly Rowland, takhle vám hraje úterní hitrádio Snídaní šampionů. 7.31, pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Tom Holland se stal nejvýdělečnějším hercem všech dob. K prvenství mu výrazně pomohly především úspěšné Marvelovky se Spider-Manem. V Česku se poprvé objevil invazivní rak červený. Několik jedinců našli přírodovědci v jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Tento druh se rychle množí a navíc přenáší račí mor, který je pro naše raky smrtelný. Heidi Klum dala svému synovi k narozeninám červené Ferrari. Luxusní dárek přitom souvisí se sázkou, kterou před lety uzavřel s jejím manželem při hraní videohry. Výhra se mu tak po letech pořádně vyplatila.
0: Hezký. Dostat takhle k plnoletosti Ferráčo?
3: No.
0: Co jste dostali vy k 18 nám?
2: Tak já jsem měl tehdy červenou Felicii, což je trošku podobný tomu Ferrari.
0: Jakoby takhle, hele, jakoby ten nápad je stejný, jako je to auto, jezdí to. Jo?
2: Hele, já jsem dostal peníze na řidičák.
0: Vykecej, já taky, co Jasmin?
3: Tak ten jsem si platila sama a na dárek k 18 si nespomenu, tyjo.
0: Nespomeneš?
3: Opravdu ne, asi něco obvyklýho, nevím co.
0: A třeba vy si vzpomenete. Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj, to je náhodička.
2: To byl oslý můstek jako blázen.
0: Hele, to byl největší most, co jsem postavil za posledního půl roku. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové, tenhle celý týden hrajete o dva lístky na koncert The Pussycat Dolls. Ty zaspívají, vystoupí 23. září v pražské O2 aréně, pokud se nepletu, to je příští týden už.
3: Je to tak, příští středa.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Farda Mirai, takhle zní úterní Hit Radio 7.36.
1: Rychlá pětka.
0: Je to rychlá pětka, celý tento týden máte možnost vyhrát dva parádní lupeny na koncert The Pussycat Dolls, které zahrají příští týden 23. září v pražské O2 aréně. S námi ve vysílání je Tomáš. Tome, hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Tome.
0: Ahoj, Tome, tak prosím tě, co bys s těma lístkama dělal? Pro sebe, pro kamarádku, pro přítelkyni?
2: No, s přítelem bychom šli.
3: OK.
0: No tak jo, tak samozřejmě, tak Tome, pět otázek ty tě dělí od výhry, tak jdeme na to.
1: Otázka první, pět vteřin na odpověď.
3: Tome, co ukazuje tachometr?
2: Tachometr ukazuje rychlost.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je dvojnásobek 10?
2: To bude asi 20.
3: Je to tak?
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterým orgánem dýcháme?
2: Já dýchám pusou i nosem.
0: A orgán potřebujem?
2: Tak plíce.
3: Orgán potřebujem, je to tak?
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
3: Tome, jaký ovoce je hlavní surovinou povidel?
2: Tak to vím přesně, jsou švestky.
0: A poslední pátá otázka. Tome, nosí datel cvičky?
2: Datly, které znám, nenosí.
3: Je to tak!
0: Úplně dežavý. Tomáši, vyhráváš 2 vstupenky na The Pussycat Dolls příští týden pražská autoarena 23. září, tak si to můžete s tvým klukem užít. Jo?
3: Moc ti
0: gratulujeme. Tak hezký ráno, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak další lupení pro vás budeme mít opět zítra ve čtvrtek a i v pátek na Pussycat Dolls v O2 aréně.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Pussycat Dolls, J-Hope. Pussycat Dolls příští týden v O2 aréně 23. září. Teď tady u nás na Hit Rádiu v 7.42. Hezké ráno.
1: Pánové, to je na vás, jo?
0: Ano.
1: Dneska máte oficiální důvod uvědomit si, co za zlata a poklady máte doma, jo? Protože je den, který se jmenuje Oceň svoji manželku. A já jsem si řekla, že bychom to mohli udělat opravdu jako doslovně a ocenit v korunách vaše přítelkyně a nastávající.
0: Počkej, jako jak ocenit, jak to myslíš?
1: No, ocenit, tak kolik by stály vlastně všechny ty věci, co ona pro vás přes den dělá a pro vaši domácnost a tak, jo?
2: Pojďme. Já nemůžu hrát,
3: a odečítat nebudeme teda, jo?
0: Moje dívka poslouchá, já nemůžu udělat takovej ceník veřejně.
1: Ne, pojďme to počítat podle toho, kolik byste za podobnou službu dali někomu cizímu, jo? Tak třeba povlečení postele, kolik byste za to dali?
0: Hele, 5 kilo.
3: 100.
0: A počkej, baví se ve murech, nebo?
3: 100 korun. Ne,
1: tak podle stovku. Koho z vás půjdu? Dobře, tak 100. Dál tady máme třeba vyprání, vyžehlení, nachystání, oblečení.
3: No
0: to už.
1: A?
0: To už je vyšší sazba.
3: Tam bych dal tu 500 možná.
0: Tak asi klidně 1000, no.
3: Tak dejme 700, ne?
1: Tak 700, pane, dobrá.
0: A počítáš koho, mě nebo David?
1: Čem jste se shodli? 700, pane.
0: Jasně.
1: Uvařit oběd a večeři. To je jako, teď v restauraci byste zaplatili za 2 jídla ranec.
0: No tak jako když se to objednáš na nějaký dovážkový službě, tak to vyjde třeba na 500 pro dva.
3: Takže
1: ale oběd a večeře.
3: Ale měsíčně.
0: Oběd a večeře.
3: Bavíme se, jo, jednorázově vlastně.
1: Jednorázově oběd a večeře.
3: No tak 500, no. 500.
0: Taky, tak budeme se držet při zemi, jasně to počítá.
3: Tak dejme 400. Dejme 400.
1: Jenom 4, hej, tak vy. Obstarání nákupu. Jo, dojde manželka nakoupit.
0: 500. Hmm.
1: Souhlasíš, Davide?
3: Já bych dal 300. Tak dejme 4, no.
1: Starání se o děti. A?
0: Jako z denně.
1: No denně, ano.
3: No jednorázově na ten jeden den.
0: Jednorázově, ano, jednorázově, ale o jedno dítě.
3: Tak já dám taky 500.
0: To je k nevyčíslení. Dobře, hele, budu se držet Davida.
1: No, dobře. A pak je tady poslední věc a to je společný čas strávený v ložnici. Mhm. Jak by řekli
3: podle toho, jestli utírá
1: Hideaway.
3: Nebo jestli se něco děje, no. Hmm.
1: No tak děje se tam samozřejmě něco.
3: Tak Michal má představu, jak se tyhle ceny pohybují venku.
1: Dobře, tak to dejme k nezaplacení tohle, ať vás z toho
0: dobře,
1: vyvlíknu.
0: Dobře, k nezaplacení, tak kolik vyšlo?
1: Dobře, tak za den bez toho čísla v té ložnici teda 2150, to máte za den, ale krát 7 dní, to je 15 000 a krát 4, protože máme 4 týdny, tak 60 200 korun, takže pánové. Až vám řekne doma něco žena, že máte udělat, vyníst koš, umýt koupelnu, cokoliv, tak vy to uděláte.
0: Já jsem si říkal, že nehraju tuhle hru.
3: To je dost, jo.
0: To bylo úplně jasný, kam to míří, jo. Já jsem úplně čekal, že proto ty, jsem ti říkal, ty částky dáváš jako nízko na video. Protože bylo jasný, že Jasmin pak vezme kalkulačku a udělá. Aha, no, tak krát 7, krát 4, 60 000.
3: Úplně vidím, jak našim posluchačům teď budou přicházet QR kódy, že jo, jejich partnerek.
1: A to bychom mohli udělat, holky, co? To by bylo bájo. Hmm.
0: Nebo byste mohli poslat vy, kdo posloucháte QR kód nám, za to, že nás musíte poslouchat. Kolik vám máme poslat, co? Za chvíli Alvaro Soler, hezké ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Přejeme všem řidičům pevné nervy. Na D5 na 4. kilometru směrem na Rozvadov se srazila dvě nákladní auta a blokují jeden jízdní pruh, kolona se netvoří. No a na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrab došlo k nehodě a je tam omezen provoz. Před místem se vytvořila téměř 2-kilometrová kolona.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Tohle je Alvaro Soler a tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů. Nás by zajímalo, jestli máte divný příjmení. Prostě příjmení, díky kterému se třeba musíte představovat několikrát, protože se vás lidi ptají, jak jste to říkal? Jak jste to říkala?
1: Cože to?
0: Tak tenhle týden je váš den, protože v Praze se má na konci týdne konat první neoficiální sraz lidí, jejichž příjmení má víc než 15 písmen a na úřadech kvůli tomu pravidelně bojují s kolonkama a systémama. To je trošku jako jinačí, než jsme, jo, ale mě spíš jako baví to ty nejdivnější příjmení. Znáte nějaký divný příjmení? Já třeba jako Jošt.
2: No, to je zvláštní příjmení.
0: To je zvláštní.
2: Nechtěl bych ho mít.
1: Já bych asi mezi váma bodovala v té dílce zrovna. Grinerová, jo, tady máme Knejpa, Jošta, ale v té divnosti myslím si, že Jošt vede.
0: To je tak, David je nejkratší.
2: Jo, a Knejp, to je úplně učebnicový.
0: No, Knejp, hlavně to je jednoslabičný, že jo, co to znamená? Tak já vím, co to znamená, Knejp, je to starý obuvnický nůž, jo. Co to je vaše příjmení? Grinerová, ty jsi jako zelená.
1: Asi no, Griner, zelený on, nevím, zelenáč jsem prostě.
0: A David je prostě Jošt. Má to nějaký hlubší význam?
2: Asi ne, čověče, nezjišťoval jsem.
1: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý, buď bizár, anebo dílka.
0: 800 937 937, pojďte volat teď. Někdo, kdo máte opravdu chuťovečku, že se vás ty lidi prostě ptají a stejně, když se zeptají čtyřikrát, tak to napíšou špatně. Hele, tak telefony zvoní, jo, to jsme nečekali, že to bude takhle rychle.
1: Vezmeme maximálně.
0: Dobré ráno, jak se jmenujete příjmením?
3: Zdravím, to neuhádnete, neuste jebat.
0: Jak?
1: Jakže?
3: J-E-B-A-S.
0: Jebas? Jebas.
1: Ježiš, tak to je perfektní.
0: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
3: To nemůžu říct do rádia.
0: Rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
1: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
0: A víš, odkud to příjmení pochází, prosím tě, zjišťoval jsi někde ty kořeny, ten původ toho příjmení?
3: Jo, je to někam směrem jako na východ.
0: Na východ. Jebas.
3: Hodně na východ.
0: Hodně na východ. No tak my moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
3: Martin.
0: Tak Martine, zdar jebas, čau.
3: Zdar.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, jak se jmenujete příjmením?
4: Dobré ráno.
5: Harenčar.
0: Ještě jednou.
5: Harenčar.
0: Harenčar. Tak to jsem taky v životě neslyšel. Harenčar. A odkud to pochází, prosím pěkně, to příjmení?
5: To pochází ze Slovenska.
0: Harenčar.
1: Ale ty bys mohl krásně soutěžit, protože jsme se tě opravdu zeptali, cože? Cože to?
0: No tak jeba se taky. tak moc děkujeme, přejeme krásný den. Děkujeme.
5: I vám.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: A vezmeme ještě tady někoho do třetice. Dobré ráno, tak jaké je vaše příjmení?
1: Jo,
0: tak jo.
1: To bylo ale nejkratší, tyjo, to by opravdu nevopsal.
0: Dokonalý. Tak díky za vaše, chtěl se říct hlasovky, ale díky za vaše příspěvky live. LP Lost On You, další muzika, tu stihneme do 8 a pak David přihodí další zprávy. Tak dobré ráno, šampioni.

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny elektřiny a plynu na burze vystoupaly na nejvyšší úroveň za několik let. Důvodem je především válka na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek energií. Zdražení se postupně promítne také do účtů českých odběratelů. Podle expertů si mohou některé domácnosti ročně připlatit několik tisíc korun. Maso sportovních koní z Irska, které nemělo být určeno k jídlu, mohlo skončit v evropských potravinách. Koně během kariéry dostávali léky a hormony, kvůli kterým jejich maso nesmělo být použito k výrobě potravin. Obchodníci jim ale podle policie falšovali pasy a upravovali čipy, aby je mohli prodat na jatka. Při razích ve čtyřech evropských zemích policisté zkontrolovali přes 1000 koní a zadrželi 3 lidi. Část expertů a šéfů technologických firem volá po zpomalení vývoje umělé inteligence. Varují, že současné tempo může předběhnout možnosti, jak AI bezpečně kontrolovat. Americký prezident Donald Trump ale zpomalování odmítá a chce především udržet náskok USA před Čínou. Podobně reaguje i Peking, podle kterého by se vývoj umělé inteligence neměl brzdit. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Magistrát pracuje na revitalizaci a odbahnění Hornoměcholupské retenční nádrže. Její dno bude nově vytvarováno a břehy zpevněny. Práce potrvají do prosince a opětovné napuštění nádrže je pak v plánu příští rok. Praha také plánuje úpravu okolního parku kolem nádrže. Po revitalizaci se má zvětšit na téměř dvojnásobek. Ráno a dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně čekáme polojasnou, skoro jasnou oblohu. Ráno je také chladnější, 10 až 8 stupňů, to jsou minima. Odpoledne 24 a slabý proměnlivý vítr k tomu. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Čau, čau, čau.
4: Krásný úterní ráno.
8: Snídaně šampionů.
7: Jsme rádi, že tu jste s námi i 3 minuty po 8. Krásné ráno všem.
4: Za chviličku budeme pátrat po uprchlících, ale ne po lidech, protože po českých ulicích se procházelo zvíře, který byste opravdu čekali spíš v zoo, než jen tak někde na ulici.
7: Tak nechoďte daleko od rádia. Dua Lipa, Love Again, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Fantastická Dua Lipa, Love Again, tohle je Hit Radio 7 minut po 8.
1: Představte si, že si jdete ráno jen tak koupit třeba rohlíky někam do obchodu a jdete kolem kontejneru a tam na vás kouká metrový ještěr. Já vám říkám, že mě by houklo okamžitě, jo. Víc se bojím hadů, ale obecně tyhle ty zvěři, to se bojím. Tohle se stalo ve Frýdku Místku, kde jednomu chovateli utekl varan a vyrazil si tam prostě na procházku ulicema a pak se to řešilo s policií, nějaký odchytli, dobrý. Nicméně mě zajímá, jaký divný zvíře, a není to právě pes nebo kočka, ale nějaký neobvyklý, třeba uteklo vám.
0: Já nevím, počítej se do toho ovce a kozy.
1: Jo, klidně.
0: No, tak to, když jsem byl menší, no, tak to nám uteklo a honili jsme to po vsi s babičkou, no. Co vy?
2: My jsme měli na chodbě minulý týden potkana, ale to sem asi nepatří.
1: Není tak, váš teda, jo? Ten vám neutek, ten přišel na opak.
2: Ani souseda, doufám.
0: No tak tím pádem, když ho nemá nikdo v baráku, by se to dalo považovat za exotický zvíře.
1: Ale Laďka je vysoko, protože nám vyprávěla tady kolegyně, že její kamarádce utekl pštros a doběhl až ke KFC v Bohumíně. Takže,
0: no takhle, jestli ho odchytli dřív ty lidi z KFCčka, tak pštrosa už nikdo neviděl, jo? Hele, a místní si údajně ten den pochvalovali skvělou netradiční chuť pštrosí vred.
1: Tak jestli tohle někdo z vás přebije, pojďte nám napsat 777 937 777, co divného vám uteklo.
0: No a tak vlastně, já nevím, tak teďka na tom Slezsku, takže ty jsi říkala ve Frýdku Místku jako ještěr, teďka teda Bohumín, tam teda jako utíkají pštrosy, tak já nevím, tak co tam, tak ty zvířata tam jsou na volno, no, ale to je divočina prostě.
1: Divočina.
0: Tak dejte nám vědět, co nejdivnějšího vám kdy uteklo, jaký zvíře, počítá se do toho klidně manžel, jo. Hlasovku na WhatsApp 777 937 777, nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, teď Mandolína na Hit Rádiu, hezké

0: Rádio, Jonas Blue, JP Cooper. 8:45 přesně, přejeme hezké ráno.
1: Ve Frýdku Místku utekl nějakýmu majiteli asi tak metrovej varan a producíroval se tam ulicema. A nás zajímalo, co kdy divnýho uteklo vám.
0: My jsme se tady tak mezi sebou bavili, co uteklo nám a vlastně jako trapný, jo. Já jsem říkal, že nám utekly tehda ovce a kozy a jako to je něco proti tomu, co jste nám psali vy. Bavíte nás, těch zpráv od vás přišlo milion, tak píše třeba Petra. Tak mě ne, ale z Vole u Prahy. Tam z malé zoo často běhal po vesnici lev i puma. To chceš prostě jít v trenclích na zahrádku a vidět takovou kočičku.
1: To by mě asi překvapilo hodně, no.
0: Trencle by byly špinavý. Pojďme dál.
1: Ahoj šampioni, kolegyni utekla lama z farmičky, která je přímo u sídliště v Ústí. Takže se lama procházela mezi paneláky a lidi psali na Facebook, že si nejsou jistý, kolik toho vypili a jestli vidí dobře.
0: Geniální.
1: Lama.
0: Taky Kamila. Dobré ránko, mně kdysi utekla achatina obrovská, v závorce africký šnek. Mm-hmm. Ráno jsem šla po stopách na zdech, zlikvidoval mi jako pubertěťce všechny vylepené plakáty.
1: Oh.
0: To mi přijde vlastně spojení, že ti uteče šnek, poměrně bizarní, ale našla ho. Mělo to dobrý konec.
1: Pak ty slizký stopy, no fuj. Sousedům nad námi utekli cvrčci, kterými krmili ještěrky, které chovali. Cvrkali ve stoupačkách ještě asi půl roku. Hlavně v noci. Bůh ví, co tam žrali. Asi izolaci. No tak to je taky skvělý.
0: A vlastně díky tomu teďka víme, jakou má takový cvrček, jak mu vydrží baterky. Jo? Že teda cvrček vydrží cvrkat půl roku. Pojďme dál. Hlasovka od Lucie.
2: Tak, ahoj radio. Tak já jako malý dítě jsem měla na starost dvoumetrovou krajtu. Nebo hrozniše. Jedno z toho a říkala jsem si, jo, tak dobrý, byly mi asi 4, já ji tahala za ocas, měla jsem ji udržet na trávě, jenomže malá Lucie, ta si šla hrát a krajta se zamotala do motoru. Vůbec nevím, jak ji dostali ven, nějakým způsobem ji ven dostali, ale už se mi nikdy na starost nedostala. Takže utekl mi velký, ale velký had.
1: Tak krajta v motoru, to pak nechceš najít, podle mě teda.
0: Přijde taky hezký spojení, že taháš hada za ocas, když to je vlastně jeden dlouhý ocas, dalo by se říct. Pojďme taky na hlasovku od Lenky.
3: Ahoj, prosím tě, já jsem měla exopřítele, který choval takový ty exotický pavouky a pořídil si takovýho toho obrovskýho stromovýho. Ten má rozpětí jako těch chapadel, ne, jako asi třeba 40 cm, jo. A on mu utek. Takže jsem byla přilepená celou dobu na stropě, visela jsem na stropě, než on ho odchytí, protože to byl masakr. Nakonec se v paneláku proplet až k nějaký stařence o dvě patra níž a ta volala teda policajty, že má velkou tarantuli, takže pak jsme ho teda našli, jo. Ale můžu vám říct, že já jsem tam ani třeba nespala u toho přítele, protože já jsem měla takový strach, že na mě jako někde to, já bych se doma je po to, takže tak zdravím všechny, mějte se, čau.
1: Mě strašně mrzí, že jsou děti ve škole, protože jsme se dozvěděli, že teda pavouci nemají nožičky, ale chapadla.
0: Já jsem chtěl říct, že rozpětí chapadel, říkám si pavouk. Hele, takhle, dáme písničku a pak si dáme hodinu bižule, jo? Může bejt, ještě píše Nika, dobré ráno, sousedům utekl muflon k nám na terasu, jak velký je to zvíře, si uvědomíte, až když opravdu je to face to face. Pojďme hrát, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou Linkyni, tohle je Hit Radio. Chvíli před půl devátou, The Emptiness Machine. Krásné ráno. My jsme se tady bavili o tom, jaké zvíře jste kde naháněli, nebo co jste kde našli. A ještě bych se k tomu vrátil, přišla skvělá zpráva. Ahojky, vyhazovala jsem odpad a v popelnici byl exotický pavouk. Strašně jsem se lekla a utíkala pro kamaráda. Ten přišel a zjistil, že je to pouze svlečené torzo z pavouka. Upozorňuji, že jsem se bála i toho svlečeného kabátu. Tak já ti teda nevím, ale byl bych radši asi, kdyby tam byl ten pavouk uschlej, protože on se jenom odložil a pobíhá někde jako jinde, jo. Děkujeme za vaše všechny zprávy. Za chvíli další hity Lady Gaga, Paparazzi a taky David předá jeho ranní update. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme pevné nervy v Praze v ulici v Holešovičkách. U odbočky k Bulovce směrem do centra blokuje provoz nehoda. Přerušovaná kolona se tvoří od odbočky na Kbelskou. No a v Praze 5 v Radlické ulici směrem z centra za křižovatkou s ulicí k vodojemu probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: paparazzi, Lady Gaga, Hit Radio, minutu po půl deváté, je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Tokiu jsou k vidění originální rekvizity ze světa Star Wars. Nejcennější je světelný meč Dartha Vadera, který se před rokem prodal za zhruba 75 milionů korun. V listopadu zamíří společně s desítkami dalších světelných mečů a stovkami rekvizit do aukce. Alexandr Ovečkin se znovu veřejně postavil za stranu Vladimíra Putina. Hvězdný hokejista se objevil v předvolebním videu Jednotného Ruska po boku dalších známých osobností. Ovečkin se přitom podporou Putina netají už řadu let. Donald Trump během pětního aktu k 11. září několikrát působil, jako by usínal. Záběry se rychle rozšířily po internetu a prezident si vysloužil přezdívku Sleepy Don. Bílý dům ale tvrdí, že Trump nespal a pouze se zavřenýma očima naslouchal.
3: No, Don Trumpieri.
0: Jo, nespal. Hele, dobrý, Trump jako fajn, ale spíš pojďme se pobavit o tom, že ty nás teďka opouštíš na měsíc, vyrážíš na svatební cestu, Davide, a budeš nám chybět.
2: Bez dvou dnů rovný měsíc tady nebudu.
0: No, jen si pochlup, jak dlouho jedete. Ještě řekni, co to stálo. Takže Japonsko, tak moc ti to závidíme. Pošli nám nějakou fotku nebo třeba hlasovku bys tam mohl poslat, jo, když se budeš nudit náhodou.
2: Dobře.
0: Myslím si, že v Japonsku se ale asi nenudíš, ne?
3: Hlavně si nemyslím, že my budeme to jako první, na co on bude myslet, že jo, každý den.
2: Ale třeba jo, třeba si na vás někdy vzpomenu.
0: Já si myslím, že si vzpomene, no. že si na nás vzpomene. Že ti budeme chybět, Davide. No tak jo, tak si to moc užij. Pozdravuj Evu a těšíme se za měsíc.
3: Díky.
0: No a my pokračujeme. No, tak budeme se snažit dělat nějaký humor bez Davida, no. To bude těžký, ale to bude těžký. No, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity. Pro vaše lepší ráno, Mark Ember, Belong Together. 8 minut po půl deváté s vámi Michal a Jasmin.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska jste se v naší nový soutěži Dopak to zvoní mohli vyhrát nějaký peníze. Dneska konkrétně 7 000 korun a přesně to se stalo a povedlo se to Zdeňce.
0: Pojďme si to připomenout.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní rychle, Ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala. Vy jste na nás tam číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7 000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
4: Děkuji.
0: Takovou radost měla Zdeňka. Radost z peněz můžete mít i vy a už zítra, hned zítra v 7 hodin 10 minut, vracíme se zpátky na 5 000 korun, což je ta startovní pozice. Pokud někdo neotevře, tak připomínáme, že přihodíme vždycky tisícovku navíc, proto dneska tam bylo 1007.
2: Abyste mohli být vybráni, tak musíte být zaregistrováni na webu hitradio.cz. Každý den soutěžíme v 7.10 až do 25. září a poslední den soutěže.
0: Jeden z vás, kdo bude registrovaný, vyhraje 50 000 korun. A když to dobře půjde, tak přijedeme my dva. Takže 40. Registrace na webu hitradio.cz. 30.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Imagine Dragons, Believer, 8.50, Hit Radio, dobré ráno.
1: Od dneška zase začíná období, kdy se doma bude bojovat o ovladač, protože, pánové, asi hlavně, startuje hokejová liga.
0: Hokejová extraliga. My tady od těch věcí máme Davida, ale ten nás už opustil, už tady není. Tak Jasmin, trochu si říct, že ty tomu sportu rozumíš trošku víc než já. I když teda, ať se úplně neschazuju, tak já mám teda radši hokej a hokej mě teda baví moc.
1: No to mě
0: moc,
1: taky.
0: Moc.
1: Letos má být podle všeho ještě našlapanější než dřív ta extraliga, protože se do Česka vrací velký jména, mistři světa i hráči se zkušenostma vlastně z NHL. Podle všeho má být největší pozornost na Pardubicích, protože tam se bude obhajovat titul a kdyby se jim to povedlo, tak by to byla vlastně jejich první úspěšná obhajoba v historii tohodle toho klubu. Nicméně teda samozřejmě Zálužk má Sparta, Třinec, Kometa, Liberec a je na vás, komu fandíte.
0: Ty jsi neuvěřitelná. No kdo se mnou půjde na Spartičku, co? Někdo se hlásí, klidně napište, zajdeme. Jinak, ať fandíte komukoliv, tak si k tomu můžete pustit novýho pokáče, který přesně pro tuhle výjimečnou sportovní událost složil song.
2: Jsme všichni jeden tým, když máme jiný dres, a kvůli emocím se to někdy může blést.
0: Tohle je pokáč, jmenuje se to Jdeme na hokej.
1: A tak pojďme na hokej, pojďme si to dát.
0: Tak pojďme na hokej, takže hokejová extraliga startuje a startuje i nejnovější pokáč tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
3: Jdeme na hokej.

0: se Sigmou a Palomou Fates jsme dojeli do cíle, posloucháte úterní snídaní šampionů. A ta už teď opravdu končí, protože bude 9, budou nás střídat naši skvělí kolegové, tak je parádní muzika, hned po 9. Coldplay, Britney Spears nebo Offenbach.
1: Díky, že jste byli s náma, připomínáme, že od zítřka jsme vlastně bez Davida.
0: Bude tady s náma Filip Lejček, no a taky připomínáme, že vy, kdo s námi hrajete hru Kdo pak to zvoní, takže zítra v 7.10 někomu z vás, možná právě vám, povezeme 5000 korun, detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak mějte úspěšný úterý, parto.
1: A zítra od čestí, ahoj.
0: Jsme tady, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme všem dobré dopoledne. Oblasti Černáku a také v Gbelské ulici v obou směrech nabíráte zpoždění minimálně půl hodiny a delší. Stále z více auty počítejte na jižní spojce a pak v Dobříšské ulici. Důvodem je dopravní nehoda. Zdržení je také na Pražském okruhu, a to od sjezdu z D5 od Rudné na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také v opačném směru, kde se tvoří přerušovaná kolona už od sjezdu z D1 směrem na letiště, nabíráte zpoždění minimálně půl hodiny. Vaše dopravní

0: info dál volejte na 777 937 777.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.

0: Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. Do pátku je určena školákům, od soboty 19. září se pak otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září, tedy do volného pondělí. Otevřena bude každý den od 9. do 17. hodiny. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné předměty. Očkování v lékárnách je zatím odloženo. Měl ho umožnit návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
8: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo. Proběhla poměrně velká debata. Jsou tam některé připomínky, které se budu snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dále.
7: Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem o očkování podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Prezident Petr Pavel představil na včerejší schůzce premiérovi Andreji Babišovi koncept svého projevu pro valné shromáždění OSN. Vychází z námětů ministerstva zahraničí a z dlouhodobých priorit české zahraniční politiky. Prezident předsedu vlády seznámil i s plánovanými schůzkami. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. S favorizovaným domácím výběrem se už střetnou s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko, Švédsko a Slovensko. Dnešní den zůstane většinou slunečný, jasný nebo skoro jasný. Teploty se budou postupně dostávat na 23 stupňů a vítr pouze mírný.
9: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
10: A já se postarám o to, aby to dnešní dopoledne 15. září bylo co nejpříjemnější. Počasí nám, přátelé, přeje. Hudba, vynikající, skvělé hity, které jsou pro vás připravené. No a taky si popovídáme o tenisu, protože už se na to těšíme. O tomhle víkendu velký návrat do O2 Areny a toho Davis Cupu, takže držíme palce samozřejmě, aby to vyšlo nejenom výsledkově, ale jak to tam vypadá, jaké jsou přípravy, jaké třeba typujeme výsledky, i o tom už za pár minut tady u nás na Hit Radio City. Ze všeho nejdřív ovšem Coldplay, no a taky přání co nejlepšího dopoledne, teď 3 minutky po 9. hodině. Dobré

0: Posloucháte Hit Radio City, přejeme vám dobré dopoledne. Britney Spears připravená, nebo respektive dohrává. A za pár minut samozřejmě další muzika. Já mám pro vás dobrou zprávu, protože už jsem o tom mluvil, už jsem to naznačoval, že Česká republika se utká se Spojenými státy, ano, o tomto víkendu 18. 19. září O2 Arena. No a taky dost možná souboj o to, kdo postoupí mezi 8 nejlepších týmů světa. A je důležité říct, že český tým se do O2 Areny vrací po 13 letech. Za organizátory vlastně celé té víkendové slávy je tady Miroslav Malý, kterému přeju dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i divákům.
0: Jak se máte?
1: Tak momentálně ve stresu pracovním. Už vlastně od neděle poctivě připravujeme celou O2 arénu a celý ten tenisový zážitek, aby to víkendu proběhlo, aby byla super atmosféra, kluci měli dobrý podmínky, takže jsme v plném pracovním nasazení.
0: A teď mi ještě řekněte, pro nás diváky to začne v pátek, jakmile prostě se rozehraje první míček. Teď mi řekněte, kdy vy jste začali na tom vlastně celém pracovat. To znamená, kolik, já to rovnou zobecním, kolik měsíců už máte za sebou intenzivní práce?
1: Tak začali jsme na tom vlastně utkání pracovat v podstatě hnedka po konci utkání vlastně v Jihlavě, kdy se český tým kvalifikoval, porazil vlastně Švédsko. Takže už za sebou opravdu máme nějaké 4-5 měsíců intenzivní práce a tohle je takové vlastně jako vyústění. Doufejme, že bude i se sladkou tečkou na závěr v sobotu.
0: Když jste šéf organizačního výboru, tak chápu, že máte hodně práce jako předtím. Nicméně, jakmile se to rozehraje pátek, sobota, máte čas se podívat na tenis?
1: Je to hektické, snažím se, protože tenis opravdu jako miluju, takže tu atmosféru vlastně nasávat, užívat si, snažím se být na místě, ale prostě hlavně vždycky ten pátek, ten první den vlastně jakoby toho utkání vylezou na povrch veškeré věci a je to potom takové hodně rozlítané a vlastně máte pravdu, že si člověk jako šéf to utkání úplně vlastně
0: neužije,
1: jak ten tenisový fanoušek, vždycky polovinu vidím z televize, někde vlastně ze zázemí, polovinu někde na kurtu a tak dále, takže je to takové rozlítané.
0: Na tom nejzajímavější je, já už jsem to viděl vlastně v pár reportážích i v televizi, takže jsem to viděl s obrazem, jakým způsobem se pokládá vlastně ta plocha, protože my všichni víme, že v O2 aréně máme ledovou plochu, když jsou koncerty, dá se na to prostě nějaká plocha, tak se na to může šlapat. Ale tak tenisový povrch, ten je velmi specifický. Takže jakým způsobem se to tam vlastně jako naveze, co to je za materiál, jak se to skládá dohromady?
1: Tak vlastně v podstatě v O2 aréně je teďka připravený led, ten se dodělával ještě v sobotu večer, než tam předali vlastně arénu, aby byl vůbec připravený na sezonu pro hokejovou Spartu. Potom je tam vlastně nějaká gumová zakrývka od O2 arény. My následně klademe další vlastně vrstvu, takovou pěnovou podložku a až na ní se vlastně klade ten finální povrch. To je v podstatě taková dřevotříska, která má speciální zámkový systém. Je to celkem zhruba 316 desek, které do sebe vlastně se zacvaknou, zapadají, zamknou se zámkovým systémem, aby když hráč zabere, aby vlastně se nerozklížili od sebe, aby se nám ten povrch nerozpad. A ten celý povrch se vlastně složí, potom se musí nalajnovat vlastně krátké lajny, nějaké reklamy případně a potom je připraven k hraní.
0: Takže jestli jsem počítal, 4 vrstvy jsou tam? Když vezmu, mám led, na něj dá O2 Arena něco, vy tam dáte ještě pěnu a na to dáváte,
1: ano,
0: teda. Takže 4 vrstvy.
1: Přesně tak.
0: Pojďme si říct, vy jste dokonce někde v několika rozhovorech říkal, že vlastně existuje nějaká rychlost toho kurtu, kterou musíte řešit i vlastně s týmem, s Davidem Berdychem a tak dál. Jak to jako probíhalo? Já si to nedovedu představit jako like, že existuje něco, že se mi tam jako rychlejš odráží a pomalejš odráží míček?
1: Ano, určitě je to tak. Vlastně je v současné době pět certifikovaných vlastně jakoby rychlostí a my jsme vlastně tady zvolili čtvrtou, to znamená jakoby skoro nejrychlejší variantu toho povrchu a opravdu ty rozdíly, samozřejmě laik to od oka úplně nepozná, ale opravdu jakoby profíci, vlastně profi hráči, kapitán Tomáš Berdych, ty okamžitě poznají, jakmile je ten povrch pomalejší, rychlejší, všechno. Ono se to potom liší vlastně, že ten míček odskakuje výš, někde odskakuje níž a tak dále. Právě třeba s těmi pomalejšími povrchy je to občas složitější, že se těm hráčům jakoby zasekne ten balón, že u něj pak nestojí dobře nohama, takže vlastně jsme udělali společné rozhodnutí vlastně s kapitánem, že by chtěl prostě ten povrch ještě trochu vlastně rychlejší, nebo stejně rychlý, jako jsme ho měli vlastně v utkání se Švédskem. Takže jsme zvolili vlastně tuhle rychlost čtvrtou, což je vlastně skoro nejrychlejší.
0: Ještě mě zajímá, když jste si přebírali klíčky od Auto Areny, co bylo první, co jste tam museli udělat?
1: Tak
0: uklidit.
1: Ne, přebrali jsme ji uklizenou, jako první jsme zapojili kávovar.
0: No, tak to je správně.
1: Protože jsme přebírali klíčky vlastně v 5 ráno a potom samozřejmě nějaké takové ty technické věci, přístupové karty a tak dále, ale v podstatě my jsme měli na tu stavbu jenom den, takže tam my jsme nejdřív logisticky museli navozit hrozně materiálu vlastně na plochu, protože v podstatě současně probíhala stavba tam nějaké VIP prezidentské tribuny, stavba toho kurtu rychle, následovaly prostě LED panely okolo toho kurtu, nějaké lešenářské práce, podesty vlastně pro VIP boxy a my jsme vlastně tím, že jsme to museli postavit za den, aby to v pondělí bylo ready na trénink, tak jsme to tam všechno museli nejdřív navíc logisticky poskládat a potom začala vlastně ta stavba samotná.
0: Super. Tak my samozřejmě stále lákáme, protože o víkendu si myslím, že to bude v O2 aréně velké. Zhruba 80, už asi přes 80% vstupenek prodaných, ale stále je ještě možnost se do O2 arény určitě podívat. My jsme tady s Miroslavem Malým a budeme se bavit i o O2 aréně, jaký má vztah k českému Davis Cupu, protože, přátelé, je to neuvěřitelné, ale je to v podstatě náš vítězný stánek. Tak podrobné informace přidáme zase za chvíli a přejeme dobré dopoledne. My jsme Hit Radio City.

0: Blíží se to, blíží o víkendu O2 Arena a světový tenis první té nejvyšší úrovně a my doufáme, že se to samozřejmě ještě poštěstí, protože, přátelé, budeme hrát proti Spojeným státům, nicméně O2 Arena, to je v podstatě náš tenisový chrám, nedobytný tenisový chrám. Je to tak? Vlastně my jsme tam ještě neprohráli, ne?
1: Určitě v rámci Davisova poháru se tam žádné utkání neprohrálo a v rámci vlastně i ženského Fed Cupu, Billie Jean King Cupu, tam český tým byl hodně úspěšný a většinou odcházel taky jako vítěz.
0: Mě teda překvapilo, že už je to dlouhých 13 let, co byl Davis Cup v O2 aréně. Protože mě to teda jako uteklo, já bych řekl, že to byla kratší doba. Byla vlastně třeba i jiná varianta než O2 Arena? Přemýšleli jste o tom, že to dáte, já nevím, do Ostravy, do Brna nebo tak?
1: Tak určitě jsme nějakým způsobem přemýšleli, hlavně jsme nevěděli, jestli Amerika vyhraje ten svůj zápas vlastně s Maďarskem, protože tam se hrálo vlastně, měli Američané problém poskládat nějak jakoby tým s nominací, nakonec tam dorazil Tommy Paul a vyhráli, ale vlastně v momentě, kdy se bylo jasné, že ta Amerika postoupí, že vyhrají, tak ta O2 Arena byla, řekl bych, jedna z těch hlavních variant, protože prostě takový utkání takového formátu, vlastně Českou USA, Davis Cup právě už zase dlouho tady nemusí být, takže to byla vlastně priorita, na té variantě jsme pracovali.
0: Jak to bylo těžké možná i datumově sladit, protože sám jste to naznačil, začíná hokejová sezóna, to znamená domácí Sparta, ta bude muset teda asi pravděpodobně začít nějaký utkání venku. Byl tam nějaký termínová kolize?
1: No, vešli jsme se, opravdu to vyšlo jako úplně skvěle, protože, jak říkám, vlastně technicky my do té arény jsme mohli opravdu nejdřív v neděli, protože v sobotu se dodělával let, malovali se reklamy a tak dále, aby byl prostě připraven na sezonu. A současně, až v sobotu utkání skončí, tak my vlastně budeme mít noční směnu a musíme to zase do neděle uklidit, protože už v pondělí právě už musí být arena připravená pro hokej, vlastně pro Spartu, takže opravdu hrál v tom roli docela jako štěstí, že to vyšlo úplně jako na knap a využijeme veškeré ty volné dny, co tam máme.
0: Takže předpokládám, že harmonogram jako úklidu, ten musí být jako na minuty úplně přesně, ne?
1: Je to tak.
0: A bude to náročný.
1: Bude to náročný, je to tak. Řešíme to zrovna zítra, na to budeme mít nějakou poradu, aby jsme opravdu skoordinovali všechny ty dodavatele, ty úklidové věci a musí to odsýpat, musí to být rychlá akce.
0: Když jste viděl tu americkou nominaci, tak potěšilo vás to jako promotéra, nebo jste si jako český fanoušek říkal, ajajaj, co tam jako převážilo?
1: No, pere se to ve mně pořád, i teďka vlastně včera Američani zveřejnili nějakou dodatečnou nominaci, že jo, pořád se neví, jestli nebo spekuluje se, jestli dorazí Ben Shelton, který hrál vlastně finále. Samozřejmě vidět ty hvězdy naživo je neskutečný zážitek, prostě hráče té úrovně, jako to opravdu si myslím, že máme štěstí, že se to tady hraje, máme tady prostě vlastně, nebo možná budeme mít možnost vidět třetího hráče světa. Na druhou stranu strašně bych přál tomu českému týmu a klukům vlastně vítězství a kvalifikovat se opět na ten finálový turnaj do Boloni, takže pere se to ve mně, vždycky chvíli vítězí jedna strana, chvíli ta druhá, takže jsem rozpolcený.
0: Ale podívaná to bude velkolepá. Mě docela zajímá, to jsou takové ty věci, které se jako můžu dozvědět vlastně jenom od vás. Když přijde, když to celý organizujete, přijde jako požadavek, co všechno musíte zabezpečit, třeba i pro český a americký hráče, jo? Je tam nějaká bezpečnost, jsou tam nějaké požadavky jako v šatně, já nevím, třeba 4 typy banánů nebo něco takového.
1: Určitě, tak je to jako poměrně velké množství požadavků. Security je jedna část, u amerického týmu je výhoda, že oni si security zabezpečují vlastně sami, oni si přivezli vlastně 3 pracovníky security vlastní. My samozřejmě, jako jsme taky přidělili týmu našeho vlastně bezpečnostního pracovníka, potom je to strava, to je vlastně velké téma, oba týmy si diktují prostě, co přesně chtějí jíst, co tam chtějí mít za suroviny, co tam chtějí mít za pití, v jaký čas chtějí vlastně v rámci arény, mít jídlo a vlastně nápoje servírované a tak dále, takže vždycky je to nějak naplánované, pak samozřejmě, když všichni přijedou na místo, tak se to ještě změní, takže v podstatě tohle to jsou požadavky, pak jsou požadavky prostě na nějaké jakoby vybavení fitnessu, požadavky na vybavení vlastně, řeknu, masážní lehátka a veškeré tady to fyzio, různé gumy, podložky, takže těch věcí okolo těch týmů je poměrně dost.
0: Takže dostanete dlouhý seznam, tam něco, co vás překvapilo třeba jako ve vztahu přímo k Američanům, že oni mají něco extra, ale kdyby přijeli, já nevím, Španělé, že by to tam neměli?
1: To si myslím, že asi ne. Co mě u Američanů jako překvapilo, ale zrovna teda Španělé by na tom byli podobně. Nicméně, když třeba srovnám vlastně s týmem Švédska nebo Jižní Koreji, který vlastně zavítali v minulých letech sem do Česka, tak je to šíře toho týmu a ta příprava dopředu. Opravdu, jakoby oni třeba Švédsko se zúčastnilo nebo přivezlo nějakých 12 lidí a tým Ameriky má cca nějakých 26-27 lidí tady, jo. Opravdu mají tam odborníka na stravování, mají tam prostě doktory, fyzia a tak dále. Říkám, přivezli si vlastně vlastního vyplétače, vlastní bodyguardy. Mají hodně i týmových jakoby manažerů, se kterými jsme poměrně ve velkém předstihu už v podstatě od toho května řešili různé organizační věci, co se týče příletů, hotelů, právě té stravy. Takže asi bych řekl, že jako co mě překvapilo, byla ta jejich, že ty věci řeší opravdu včas a dopředu a šíře toho týmu.
0: Auto Arena bude hostit o tomhle víkendu zápasy Davis Cupu, my se na to velmi těšíme po 13 letech, mimochodem až 15 000 diváků se tam vejde na vlastně v tom uspořádání té Auto Areny.
1: Ano, přesně tak, v aktuálním tom uspořádání, včetně nějakého klubového patra Skyboxu, se vejde až 15 000 diváků.
0: Povídáme si s Miroslavem Malým, s organizátorem a vlastně členem celého toho organizačního týmu a vy posloucháte Hit Radio City.

Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: posloucháte Hit Radio City. My jsme tady, aby jsme vás pozvali do O2 Areny na tenhle víkend 18. 19. září. Česká republika se utká v Davis Cupu se Spojenými státy. Po 13 letech se nám světový tenis vrací právě do O2 Areny. A s Miroslavem Malým jsme tady, aby jsme se možná nakoukli do toho, jak vypadá třeba taková připravená šatna světového tenisty. Co tam nesmí chybět? Ručníky, náhradní boty, to se asi nosí kluci sami, ne?
1: Určitě. Ručníky zrovna ne, ty připravujeme my. Samozřejmě, takže kluci si nosí standardně nějaké svoje vybavení, rakety, oblečení, boty, věci, to mají vlastně svoje. Když vlastně vejdete do šatny, tak standardně říkám, je tam nějaký vlastně pitný nápoje, kafe, to samozřejmě nesmí chybět, jsou tam právě masážní lehátka pro fyzia, prostěradla, ručníky, míče, které vlastně připravujeme, potom samozřejmě vyplítací stroj s člověkem, který vyplétá rakety, takže hodně raket tam je, výplety a tak dále.
0: No, já jsem zvědav, je třeba v některých šatnách více raket, protože jsou někteří, pojďme si říct, trošku dominantnější hráči, kteří, když se jim třeba nedaří, tak jich pár rozbijou nebo tak. Líší se to, nebo to prostě to tam mají nastřádaný, protože prostě vědějí, že třeba, já nevím, na každý set si beru jako jinou raketu nebo tak.
1: Určitě není to teda, si myslím, kvůli tomu, že by ty hráči ty rakety ničili, ale je úplně běžné, že ten opravdu profík má třeba 12 raket na zápas. Oni nemění jenom po každém setu, oni mění vlastně většinou po každé, když přijdou nové míče. Nové míče vlastně jsou každých nejdříve 7 gemů, protože se do toho počítá rozehrávka a potom po každých vždycky vlastně 9 gemech. Takže se vlastně vymění, přijdou nové míče a v ten moment si hráč bere novou raketu, takže je úplně běžné, že opravdu jakoby ty hráči pletou třeba 12-16 raket na zápas, aby jim to všechno prostě jakoby vystačilo a měli to připravené.
0: Vy jste ještě zmínil, že připravujete míčky. Jak vypadá takový jako certifikovaný, opravdu jako správný míček, protože předpokládám, že to nebudou ty, se kterými já občas jako hraju tenis na své nízké chalupní úrovni, jo? Jak vypadá takový správný míček? Asi nemůže být moc chlupatý.
1: Tak míče jsou vlastně jakoby certifikované, bereme, jsou nějaké 4-5 základních značek, pro vlastně organizaci nebo pro ten Davis Cup je podstatné, aby měl ten balón, ten druh, vlastně tu certifikaci, kterou oni požadují, a potom je to většinou na našem vlastně výběru. Já vlastně jsem si sedl s kapitánem našeho týmu Tomášem, ten si sedl s klukama a oni si řekli vlastně, jaké balóny chtějí pro toto utkání mít. Zvolili jsme vlastně Dunlop, vlastně Australian Open, stejný míč, ze kterým se hraje vlastně jakoby Austrálie, a kluci s ním byli vlastně spokojení už v hlavě, zvolili jsme ho i sem. Je to samozřejmě kvalitní míč, protože máte různou kvalitu těch balónů a potom je to znát, že se vám třeba hodně rozchlupatí nebo naopak se rychle vlastně ohrají, potom jsou jak letky a lítají, je to jakoby nekontrolovatelné, takže prostě je to opravdu různé.
0: Teď mi ještě řekněte, mě to vždycky zajímá, jak se může, předpokládám, asi mladý tenista dostat do pozice, že sbírá míčky na Davis Cupu v O2 aréně.
1: Tak
0: jsou to většinou mladí tenisti, ne?
1: Určitě. 100% z nich vlastně jsou mladí tenisty, a myslím si, že i vlastně všichni kluci, co tam dneska reprezentují a hrají ten Davis Cup, tak někdy ty míčky sbírali. Takže vlastně i to je jako ta cesta, i proto jako je super vlastně ty akce dělat a mít je tady, aby jsme inspirovali ty další vlastně děti a ty další generace. A v podstatě jak se dostat? No, většinou je to obrovský zájem. Ze všech stran vám vlastně píší rodiče, trenéři a tak dále, že by měli zájem ty děti tam sbírat, bohužel ten počet je omezený, my prostě máme vlastně osobu, která se o ty sběrače vlastně stará, udělá nějaké výběrové řízení a potom vlastně je vybere, zvolí nějaké náhradníky a ty děti vlastně potom vlastně sbírají to utkání. My se snažíme na to utkání Davis Cupu dávat už vlastně starší a zkušenější děti, aby opravdu, protože je to nějaký jakoby vrchol, tak aby tam potom nedocházelo ke zmatkům a současně ty hráči hrají opravdu rychle a už je potřeba, aby ty děti byly i vyššího věku, aby byly hbití a vlastně fokusovaní, protože když hráč podává 220-30 km za hodinu, tak opravdu musí to dítě dávat pozor.
0: Je to šleha. Jak se tam řeší to, ten klid vlastně před podáním? Protože O2 Arena bouří, že jo, teď Češi vedou nad Spojenými státy, pojďme si to tak jako představit v té hlavě, jak se to bude dít o víkendu. A tam se vlastně vždycky musí všechno stišit, když přichází to podání, jo. Jak to řešíte? Jsou opravdu diváci natolik ukázení, že vědí, že teď je tišíčko?
1: Ano, opravdu musím říct, že český fanoušek je v tomhle tom férový, ukázněný a skvělý, že ví opravdu, kdy to má stlumit, kdy má být ticho. Pokud jsou nějaké ty, tak si to rozhodčí, většinou uklidní, poprosí jakoby o to ticho. Ale opravdu jako čeští fanoušci jsou v tomhle skvělí, když to srovnáme třeba s tou Amerikou, kde vlastně teďka i Kuba Menšík vlastně hrál svůj poslední zápas a byl tam nějaký vlastně konflikt s fanouškem, tak opravdu jakoby ty Američani v tomhle tom ty diváci a fanoušci dokážou být hodně jako nepřátelští, neukáznění a já jsem osobně byl teďka taky na US Open a opravdu tam jako během těch výměn míčků je jako bordel, řev, oni se snaží mluvit i na ty hráče jakoby zahraniční, když hrajou proti domácím borci, rozhazovat je a říkám, český fanoušci jsou v tomhle vlastně jakoby skvělí, no.
0: Tak to je dobře, to je hezká vizitka. Mimochodem, pojďme rovnou k tomu, teď si představte, že už je pátek, jste těsně třeba 2 hodiny před otevřením O2 Areny. Co všechno se ještě na poslední chvíli dělá, jo? Co ještě kontrolujete, tak...
1: Tak já doufám, že v pátek už všechno bude...
0: Že už to bude připravený.
1: Že už to bude připravený, že už jako nic nenastane, ale tak já se většinou snažím si procházet prostě ještě na poslední chvíli třeba veškeré prostě jakoby ty cesty, kudy jdou fanoušci, kudy jdou VIP hosté, jestli všechny ty, řeknu, jako dveře jsou otevřený správně, jak mají být parkovací místa nachystané, VIP prostory nachystané, jo, stánky, jestli jsou otevřený vlastně partnerské a tak dále, jestli ty security jsou na svých pozicích, jestli třeba nám někde nějaká pozice nechybí a tak dále, že si to většinou snažíme ještě s týmem jako projít opravdu z pohledu toho diváka, jako jak jde a doladit nějaké ty poslední detaily. Takhle.
0: Kolik jste si museli pronajmout na tuhle akci vysílaček?
1: Tak my jako ten hlavní organizátorský tým máme okolo 30-40 a potom samozřejmě bezpečnostní služba O2 Areny, ty mají jakoby svoje kanály, svoje lidi a tak dále, takže řeknu my jako ten hlavní organizační tým okolo 40 lidí určitě.
0: A ještě mě zajímá, pojďme nebrat ten den, kdy to začne, ale třeba ve čtvrtek, kolik tak máte zmeškaných hovorů na telefonu zhruba, nebo kolik uděláte tak hovorů, kdo všechno vám volá?
1: Je to hodně, je toho opravdu už dneska hodně a nejsou to jenom hovory, jsou to hlavně zprávy, jestli by nebyly nějaké lístky.
0: Jo, takhle.
1: Takže jako je toho dost a vlastně ve čtvrtek bude oficiální losování, takže tam už zase říkám, no, bude se ten zápas blížit, bude se to stupňovat, těch požadavků je opravdu víc a víc. Ty lidi se chystají na ten víkend, takže já mám vlastně vždycky už ve 12 skoro vybito. Takže chodím s takovou mobilní nabíječkou, aby to ten telefon vůbec utáhl.
0: No, pojďme ještě na závěr zmínit jednu věc. Vy jste to už několikrát o tom mluvil a to je vlastně váš sen přivést do Česka mužský turnaj ATP. Jo. Tak jak daleko jsme od reality? Možná nějaký náznak, jestli víte, co se jako chystá, děje a tak dál.
1: Tak už jsem o tom párkrát mluvil, je to prostě složité, jako jedna věc je finanční stránka, druhá věc je prostě najít nějakou jakoby licenci, termín, týden a tak dále. Teďka prostě jsme ve fázi nějakého jako zjišťování a prvních jakoby oťukávání, jestli by vůbec něco takového připadalo v úvahu, ale opravdu jakoby je to komplikovaný proces a uvidíme, jak se nám to podaří. Já si myslím, že ten český tenis by si to zasloužil. Určitě teďka vlastně se to nabízí. Máme 4 kluky ve stovce, skoro vlastně 5. Nevím, teďka Dalibor je nějak na hraně, Svrčina. Takže ten český tenis by si to zasloužil. Český vlastně diváci, fanoušci, věřím, že by si tam taky našli cestu a současně by to strašně pomohlo i k tomu rozvoji zase tady jakoby toho tenisu a toho sportu u nás. Takže je to nějaký sen, uvidíme, jestli se někdy promění v realitu, bylo by to opravdu jako krásné, kdyby jsme tady měli obě ty kategorie, protože v ženách už to tady máme, ale momentálně je to poměrně složitý proces.
0: Takže zatím je to vzdálený, ale nevzdáváte se toho snu, to je zásadní. Tak, než se rozloučíme, tak jak to tipujete? Česko, Spojené státy, po víkendu, na body to bude jak?
1: Si myslím, že 3-1 Česko.
0: Výtečně. Miroslav Malý, moc děkujeme za návštěvu, držíme palce, ať to celý o víkendu v O2 aréně proběhne samozřejmě organizátorsky, co nejhladčeji a hlavně, ať teda na konci máme ten vítězný postup vlastně mezi tu totální elitu Davis Cupu, moc si to přejeme a jak říkáme stále něco přes 80% vstupenek, to znamená už jsme těsně před vyprodáním O2 Areny a vy máte poslední příležitost, jak si koupit lístky, kde se prodávají mimochodem na webu O2 Areny předpokládám.
1: Lístky se prodávají v prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal, takže...
0: Výtečně. Tam. Tak držím palce, zvládněte to, mimochodem dneska jsou tréninky v autučku?
1: Ano, už od pondělí probíhají tréninky, dneska začínal vlastně tým Ameriky, od 12 potom na to jdou Češi.
0: No a my začínáme samozřejmě s těmi zápasy v pátek a v sobotu 18. 19. Moc krát děkuju, mějte se krásně a ať to vyjde.
1: Děkuju za pozvání, hezký den. Naschledanou.

0: za chvíli 10 a taky dopoledne u nás na Hit Radio City. Tom Volker a nebo Mirai ti vás čekají už za chvíli, ale pojďme do ulic, víme, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. S menšími komplikacemi stále počítejte na Pražském okruhu. Pokud sjíždíte z D5 a najíždíte pak na úroveň Jinočan a Ořechu směrem k D1. Tady v těchto místech je zdržení kolem 5 až 7 minut. Barandák a Dobřížská ulice směrem do centra, tady jsou komplikace na 10 minut. V opačném směru se zdržíte taktéž minimálně 10 minut. Důvodem je silný provoz a dopravní nehoda. Popojíždí také příjezd do metropole po D1 odchodová část na úrovni Spořilova, tady se připravte na 5 až 7 minut a silný provoz více aut, to stále platí pro Černák, pro oba směry v oblasti 15 až 20 minutové zdržení. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici, což je spojka mezi městem a dálnicí D1. Od pátku bude v plném provozu. Do říjnové kolaudace zatím v takzvaném režimu předběžného užívání. Teď je průjezdná s omezením. Nová jednopruhová křižovatka má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zlepšit plynulost provozu. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zunu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Národní centrála proti organizovanému zločinu dnes dopoledne zasahuje na radnici v Nymburce. Podle deníku N jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Úředníci zůstávají na pracovišti. Marek Eben a Tereza Kostková budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Rozloučí se po 20 letech ve 14. řadě, která začne za měsíc. Proč to se pokusili vysvětlit dnes v ranním studiu 6 České televize?
9: Krásných 20 let života. 20 let je hodně. A já jsem, musím říct, že nikdy v životě jsem nezažil s žádným pořadem v televizi. A přece jenom pár jsem jich už dělal. Že by vás potkávali lidi od dubna a říkali vám, jak se těší na další řadu. To se vám stane úplně výjimečně.
10: Jakkoliv je velmi příjemné a krásné, kolik bodů z toho je přisuzováno nám. Ta úspěšnost, o které Marek mluví, je dána samozřejmě celým tím konceptem, celou tou myšlenkou.
9: Jo.
10: Ten pořad je prostě celý skvělý a tudíž celý skvělý může potom jet dál.
1: 14. řada Stardance začne 10. října, tedy za měsíc, a slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Dnešní den většinou slunečný, jasný nebo polojasný. Čekají nám teploty kolem 23, 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
8: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Teď jsou 3 minutky po 10. hodině. Ano, přátelé, já vím, že vás to napadlo. Ano, ano, ano. Jsme volní. Voláme na Českou televizi, že jsme s Luckou volní a že jsme také svolní, že to zvládneme, no, ne tak dobře, ale tak do průměru to dokážeme.
1: Tak žádná jiná taková dvojice, jak je Marek a Tereza, už nebudou, že jo? Ale
0: no,
1: samozřejmě.
0: Ale může být Kuba a Lucka.
1: A ty budeš chtít i tančit, tam musíš občas vyseknout nějakou kreaci taneční,
0: víš? Když bude potřeba, jsem vynikající v breakdanceu. Takže, přátelé, jestli nás v tuto chvíli někdo poslouchá přímo v kancelářích na Kavčích horách, Stačí zavolat, nebojte se, 777 937 777, případně vám dám i svoje soukromé číslo 774 54.
8: Hit Radio City.
0: To byste chtěli, co? Nic neřeknu. Za pár minut si zopakujeme, jak to dneska dopadlo v 7:10, kdy se u nás zvonilo na Hit Radio City. Yeah.

0: už za chvíli u nás na Hitrádiu City Ava Max, David Guetta anebo Nico Santos. No ale dneska, i dneska v 7.10 jsme zvonili, abyste otevírali dveře, což je dobře, protože dneska se rozdávaly prachy.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jestli počítám dobře, už to bylo 7. kolo, kdo pak to zvoní a dneska to byla opravdová rychlovka. 7 000 má totiž svoji majitelku.
2: Běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
4: Už je takhle paní rychle, Ježišmarja.
2: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
4: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já jí předávám.
2: Dobré ráno, Zdeňko.
5: Dobré ráno.
2: Tak vy jste na nás číhala?
0: A takhle se vyplatí číhat, jo? To je zásadní. Takže i zítra můžete hrát, už to nebude o sedmičku, ale vracíme se zpátky na základ, to znamená 5 000 korun, ale jen tak za otevření dveří 5 000 rovnou na ruku, to se rozhodně vyplatí. Registrace u nás na webu hitradiocity.cz. No a zítra v 7 hodin a 10 minut musíte poslouchat naší snídaní šampionů a když zazvoníme, tak se běžet kouknout za dveře, jestli tam náhodou nestojí naše hlídka s penězma a nezapomeňte, že na konci září hrajeme o velký balík. Dáme někomu 50 000 korun!

úterní dopoledne, Hit Radio City a taky skvělá muzika Nico Santos. Dáme si Taylor Swift za pár minut, taky Macklemore, ale chybí nám City Quiz. No já doufám, že vám chybí, no. Tak pojďme na to. I dneska si s námi můžete procvičit mozkové závity a zjistit, jestli vám to zapaluje tak, jak to má. Jedna krátká hudební ukázka od Kateřiny Marie Tiché a něco nám v ní chybí. Jedno slovíčko, část textu. A jestli víte, no tak píšete.

0: Prahu. Let's go.
1: Jasně, je to písnička po vodě a jestli znáte její text, tak víte, co nám tam chybí, co jsem si tam vycenzoroval. A jestli víte, berete telefon do ruky, píšete na 777-937-777, házíte to třeba na WhatsApp nebo SMS, klidně nahráváte i hlasovky a já vás za to dostanu do vyprodané Lucerny. 5. října Lucerna Music Bar a fantastický koncert Kateřiny Marie Tiché. Můžete u toho být. Stačí jenom odhalit, co nám tam chybí. Není to zas až težký, nepovídejte. Takže 777-937-777 a dejte vědět, jak jste na tom. Procvičte si svoje mozkové závity a taky znalost textu Kateřiny Marie Tiché.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
6: Automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: My jsme Hit Radio City, posloucháte nás krátce po půl jedenácté. No ještě musíme vyřešit náš City Quiz, protože i dneska jsem pro vás měl jednu píseň od Kateřiny Marie Tiché, od mé oblíbené zpěvačky, ve které nám chyběla část textu, jo? Byla to píseň Po vodě, to můžu říct. A vám se celkem zadařilo, pravda, nebyla to taková vlna jako včera, i tak můžeme pogratulovat. Evík, Katka, taky Maruška, Petra, Libor, Kamila, Jana, Jirka Monča, Simona i Honza. To jsou ti, od kterých mi přišla správná odpověď na 777-937-777. A abych byl úplně přesný, ještě od Zlaty. Ahoj, dobré dopoledne.
1: Ahoj, zdravím všechny na rádiu.
0: Tak prosím tě, jaký máš dnešní úterní den?
1: Dneska svítí sluníčko, je krásně, jsem připravena na běhání a odpoledne na koupání. Těším se.
0: Paráda. Prosím tě, koupák jaký ještě je v provozu někde?
1: Ne, to je jezírko,
0: jo, to je jezero. Jezírko, aha. No tak dobře. Myslíš si, že to bude jako na opalování anebo jenom na osvěžení?
1: To bude i na opalování, i na osvěžení.
0: Tak pojďme k jádru věci, k jádru pudla, jak se říká. Měli jsme tady takovou krátkou ukázku, já ji pustím ještě jednou, má to 8 vteřin, něco nám tam chybí. No a Zlati, ty nám teďko musíš říct, kam teda teče.
1: No teče kamkoliv.
0: A tady to máme od Kateřiny úplně potvrzené. Takže, jasná věc, že ty jsi dneska rozcvičila jednak mozkové buňky, ale plus jdeš na koncert Kateřiny Marie Tiché 5. října Lucerna Music Bar. Bude to stát 100% za to. Koho vezmeš s sebou? Kdo si to zaslouží?
1: Zaslouží si to můj manžel, protože mě tam odveze.
0: Ne, dobře jsi to zařídila, tak se mi to líbí. Tak si to samozřejmě moc užij. Dneska výběh, kolik máš tak jako v plánu kilometrů, zlehka?
1: Ne, zlehka tak 5 kilometrů.
0: No, to je dobrý, to je super. Tak prosím tě, zvládni to, hezký koupání, hezký opalování, poslední možná v tom letošním létě. No a těšíme se zase někdy, měj se krásně.
1: Tak jo, taky, ahoj.
0: Ahoj, papa. Další příležitost zase zítra, dobře poslouchejte, u nás na Hit Radio City si můžete procvičit mozkové buňky.

To je tak skvělý song. To je to, co já mám rád. Mark Ronson a Miley Cyrus. No a za pár minut další velké hity tady u nás na Hit Radio City. K 11. vás doprovodí Robin Schulz nebo taky Alex Warren. No a za chvíli pro vás chystáme taky další zprávy. Vydáme se třeba do Prahy 15 a 9, kde bude nová infrastruktura. Podrobnosti přidáme ve zprávách s Luckou Daňkovou. 11.

0: Alex Warren. Právě teď je o novinka ve vysílání u nás na Hit Radio City. Dáme si už za chvíli další muziku a další velké hity, ale ze všeho nejdřív kontrola Prahy. Prosím vás, co vy tam děláte? Lucka to všechno ví.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Na úrovni Modletic počítejte s komplikacemi, popojíždíte jednak na sjezdu z D1 na Pražský okruh směrem k Jesenici, ale také na výjezdu z okruhu na D1. V této oblasti je zdržení kolem 10 až 15 minut. Popojíždět budete od Průhonic také D1 dál do centra metropole. Odhadujete to na 5 až 10 minut. Komplikace v okolí Černáku, stále to platí. Kbelská ulice, oba směry, také příjezd na Štěrboholi. Od Černáku kvůli dopravní nehodě brzdí vás kolona už od sjezdu z Hradecké dálnice, taktéž minimálně 15 až 20 minut. A podíváme se ještě do centra metropole, tady je to relativně průjezdné, v okolí Tančícího domu a Ječné počítejte s přerušovanou kolonou a platí to také ve Velzonově ulici od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek.

0: vyhlášený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Další kuřecí maso původem z Rumunska obsahovalo bakterie salmonely. Stejně jako v případě z minulého týdne odebrala potravinářská inspekce produkt v Lidlu. Protože šlo ochlazené maso, není už v prodeji. Pokud ale mají lidé maso doma zamražené, důrazně inspektoři upozorňují jej nekonzumovat. Praha získá od developerských firem příspěvky na vybudování infrastruktury pro bytové projekty na Praze 15 a 9. V případě projektu Měcholupy City má jít o 152 milionů, u projektu u metra Českomoravská to bude 204 milionů korun. V obou případech bude další část takzvaných kontribucí v podobě nefinančního plnění. Premiér Andrej Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Cesta by měla být obchodní. Potvrdil to po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem.
3: Nevím, proč bychom to nenavštěvovali, když všichni naši spojenci od Spojených států přes Francii, Itálii a všichni jako chodí do Číny a dělají biznis. Takže my jsme říkali, že děláme ekonomickou, pragmatickou politiku a na druhé straně samozřejmě i investoři z Tajvanu jsou vítáni, ale jde o to, že se chováme podle toho, jak naši spojenci.
2: V červenci navštívil Čínu šéf sněmovny Tomio Okamura. Šlo o první oficiální cestu vysokého českého ústavního činitele do země po několika letech. Divadlo Kalich uvádí komedii Přání. Napsána byla přímo pro Janu Paulovou k jejím 70. A hned po premiéře se z ní stal velký divácký hit. Jana Paulová se v ní poprvé sešla na jevišti s Markem Němcem, který je zároveň režisérem inscenace. Komedii Přání uvidíme v Kalichu ve čtvrtek od 7 večer a lístky jsou v prodeji. Většinou polojasná, skoro jasná obloha, přibývání mraků, později odpoledne teploty 22 až 24, to jsou odpolední maxima, a slabý vítr k tomu.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: Jsem tu a se mnou taky poslední třetina dnešního dopoledne, tedy toho úterního 15. září. Přejeme vám krásný den po 11. s vámi. Za pár minut Shakira, Axwell a Ingrosso, ale ze všeho nejdřív Eva Farná. Včera se to oznámilo, včera se to potvrdilo. Evka bude na Majálesu.
2: A tak to je paráda, ale...
4: Já mám ale radost! Majáles 2027 opravdu odhalil svoji první hvězdu, kterou bude Eva Farná. Několikanáslovná zlatá slavice, jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény. A tak my se ale příští rok na ten Majáles moc těšíme, že jo?
2: No už konečně se tam vypravíme, veď.
4: No přesně, takže no. Božím lejny melou, pomalu ale jistě, a je tady právě teď Eva Farná, Hit Radio City.

švédská hudební mafie. Axwell Ingrosso. Ano, to oni tvořili Swedish House Mafia. More Than You Know, právě teď u nás. Tohle jsou velké hity na Hit Radio City. Miles Smith a Martin Solveig budou následovat za pár minut. No a teď zpráva pro všechny z Letné. Jestli si třeba chodíte pravidelně po ránu zaběhat na Letnou, tak zítra pozor, ať omylem neskončíte třeba na Netflixu. Prahu totiž znovu zabírá štáb seriálu podle nové knihy Dana Browna, a to Tajemství všech tajemství. No a tentokrát se bude točit přímo u Letenského zámečku. Takže z praktického hlediska počítejte s omezením některých cest, taky počítejte s omezením parkování před technickým muzeem a filmaři se na Letnou potom ještě vrátí jednou v říjnu a bude to vlastně velmi podobné. Mimochodem, Praha v seriálu nebude jenom nějaká neznámá kulisa, ten příběh Dana Browna vlastně přímo tady u nás v Praze začíná, no a je pravda, že si budeme muset akorát zvykat na nového herce, na nového představitele. Morgan Spector je ten, který bude hrát vlastně pana profesora a doktora. Takže pro vás typicky ve středu bacha na Letný, když uvidíte nějaký záhadný symbol, tak prosím vás, nevolejte policii, jenom možná stojíte v záběru na Netflixu, jo? A to by vás asi upozornili. Tady je Miles Smith. A tady je Hit Radio.

0: takhle hrajeme u nás na Hit Radio City. No a za chvíli máme pro vás další skvělou muziku, možná i v návaznosti na dnešní večer. A my u toho budeme. Činasky dneska. Loděnice Troja. A vlastně zakončení Open Air léta 2026. Byly to koncerty na nejkrásnějších místech Česka. A tak se k tomu řadí právě i Praha, která byla předaná. No a ty poslední tři měsíce byly teda náročný. Ale dneska to bude absolutní vrchol. To nejlepší nakonec. Takže jestli běžíte dneska do Loděnice, do Troji, já myslím, že jako jednotky lístků se snad ještě najdou. Ale podle zpráv, který jsem dostal, tam bude hodně lidí. Tak přijďte včas. Dneska Loděnice, Troja, Činasky a zakončení Open Air léta 2026. A mám chuť zlobit, si dáte nejenom na život dneska večer, ale už za chvíli i u nás.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Temple City a právě teď taky Hit Radio City. Já vás nalákám na dnešní večer po 18. hodině. Ještě jsem vlastně nezmínil, že pro vás i dneska chystáme to nejlepší z 80., 90. a také z 0. let. A mám tady jednu píseň, ke který jako já mám osobní vztah. Alex Party, Don't Give Me Your Life. Tohle jsem měl na své první výběrové kazetě, kterou mi udělal Strejda, pokud se nepletu, ano. Byla to jako takhle, už nevím, kde ta kazeta skončila, ale já to tehdy točil normálně. Ačková strana, Bčková strana, furt jsem to tam a na tom výběru, protože to byl takzvaný výběr, to byl myšmaš v podstatě, tak tam byla tahle píseň z roku 1995. Alex Party byla vlastně italská partička, byli to producenti a taky jedna zpěvačka, která vlastně za tu kapelu vystupovala, nebo za ten hudební projekt, a měli toho na svědomí jako celkem dost, pár předělávek, ale ta jejich nejzásadnější hitovka se jmenovala právě Don't Give Me Your Life. Tak přátelé, pojďme se vrátit společně do poloviny 90. let na taneční parkety a s touhle legendou, která vás možná čeká i dneska večer po 18. Alex Party.

0: To je Alvaro Soler a vy posloucháte Hit Radio City ve 11:45. Ano, už vám trošku kručí v břiše? Nedivím se, 12. hodina samozřejmě znamená čas na oběd. V tuhle chvíli zkontrolujte meníčko své oblíbené restaurace a už vyběhněte, ať vám to nesní, jo? Přejeme dobrou chuť. Ode mě úplně všechno. Kuba Urban se loučí, budu se těšit zase zítra a přesně s 9. hodinou. No a do té doby, než tady budou srdcovky s Jirkou Plnářem, tak mám pro vás ještě Lady Gaga a taky Adele a samozřejmě jako vždycky další velké hity, tak jak jste zvyklí. Jo a zvládněte úterý a s některými z vás večer na činasky. Bye!
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Předpolednem se podíváme na silnice, jak se vám jezdí v těchto chvílích. Největší komplikace hlásí Praha, tady jsou problémy na pražském okruhu už od sjezdu z D1, platí to pro oba směry, popojíždět budete minimálně půl hodiny. Pokud míříte do Brna, tady se před Brnem tvoří kratší kolony, zdržení by kvůli dopravnímu omezení mělo být minimální, kolem 10 minut, kolony by měly narůstat pak později v odpoledních hodinách. No a u Žebráku tady došlo k menší komplikaci, tady se připravte na 5 minut v aktuální koloně, ale postupně by se měla rozjíždět. Vaše dopravní info nám volejte dál a přejeme šťastnou cestu.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Podzimní část kampaně Uklidme svět vypukne už tento víkend. Každoročně ji pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků po celé zemi. Zapojí se také školy, organizace nebo firmy. Koordinátorka akce Veronika Zítková-Andrlová.
3: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí v přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
2: Zapojit se může každý, detaily najdeme na webu uklidmesvět.cz. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce. Podle deníku N jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Úředníci zatím zůstávají na pracovišti. Provoz na letišti v sicilské Katánii zůstává i dnes omezen kvůli sopečnému popelu z Etny. Odlety a přílety jsou zastaveny zatím do 14:30 odpoledne. Dnešní omezení se dotklo i letu z Prahy do Katánie, který byl plánován na 9:30. Teď je předběžně odložen na poledne. No a zápas Karlovy Vary Třinec dnes otevře novou sezonu hokejové extraligy. Vary v přípravě odehrály 6 zápasů, z nichž 5 vyhrály. Zápas začne v 18 hodin a zbývající duely prvního kola jsou na programu zítra.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dnešní odpoledne zůstane většinou jasné, polojasné, nízká oblačnost, která se objevovala na některých místech v dopoledních hodinách, se rozpouští. Maximální teploty 19 až 24 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
4: Je to tady pravé poledne, nám začínají srdcovky na Hit Rádiu a já začnu SMS-kou, co mi sem přišla před chvilkou na WhatsApp Hit Rádia. Ahoj Jirko, konečně bude 12 hodin, vzali jsme si s kolegyňkou oběd do krabičky a dáme si ho v práci, protože se těšíme, co si nám dnes vybral za srdcovky. Zdraví Terka. Tak Terko, děkuju strašně moc za tuhle zprávu, to je jako nádhera, to je úplně symfonie pro moje uši. Doufám, že i vy to máte úplně stejně, že se těšíte taky na dnešní srdcovky a máte se na co těšit, protože Nickelback, Maggie Riley, Boytronic, Verona, Savage Garden, takhle pohromadě, to je prostě nejlepší půlhodina v českém éteru. To jsou srdcovky. Tak tady je máte, Savage Garden.

0: znáte, když si je pletli s Roxette. Tohle jsou Savage Garden na Hit Radio. The Animal Song. Srdcovka s číslem 1. Tady u nás na Hit Radio. A konkrétně rok 1999.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: My se přehoupneme do roku 2011. Dáme si taky českou srdcovku. Duo Verona v té době vydalo nádhernou baladu Ztracená bloudím. No, ztráty. Hele, na rovinu. Teď jako rodiče předpokládám, že dost pěníte, když vaše děti přijdou domů s tím, že něco ztratili. Cokoliv, nevím, klíče od bytu, bundu, mikinu a tak podobně. Ale přiznejme si, že my jsme byli úplně stejní. Tak pojďme dneska zazpomínat na to, na co, co vy jste tenkrát jako děti nebo pubertáci ztratili a vaši rodiče z toho byli úplně nepříčetní. Jo, zkuste tak jako zapátrat v hlavě, vybavit si něco a napsat mi to na 777-937-777. A my si dáme českou srdcovku. Rok 2011, Verona, Ztracená bloudím.

0: Kdy naposled jste slyšeli tenhle hit? Srdcovka od Boytronic, Send Me an Angel. Chviličku před čtvrt na jednu odpoledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, odpoledne, v poledne, jak chceme. Důležité je, že je to ten čas, kdy posloucháte Hit Radio. Dneska jsem se vás ptal, co jste kdy ztratili a jestli jste za to dostali od rodičů taky jako jednu výchovnou. Tak mám tady zprávu třeba od Pavly. Ahoj Jirko, já jsem jednou v osmdesátkách, to mi bylo 12, se svou kamarádkou šla na rybník na loďky a tak jsme pádlovali až na konec rybníka, kde byla samozřejmě bažina, takže jsme tam uvízli, když jsme se postavili, že se odpíchneme, tak jsme se převrhli a já domů přišla bez jedné boty, bez klíčů, špinavá jako prasátko, celá od bahna, řas a to jsem měla novou bundu a sukni. Takže to bylo super, dostala jsem világoš a to je jediný v životě, kdy jsem něco ztratila. Hezký den, Pája. Tak világoš je nádherný slovo, to jako oceňuju. Miloš tady píše, na začátku páté třídy jsem ztratil klíče při cestě do školy a na konci osmičky mě zastavila paní, že mě konečně vidí znovu, že mi kdysi vypadly klíče ze školní tašky a taky dala do ředitelny dané základní školy. Opravdu tam pořád byly. Taky dobrý příběh. Hele, takhle na rovinu, ty ztracený klíče, to je velmi častá věc. Jo, za nás i teď naše děti je budou ztrácet. Nevím, kolik to stálo tenkrát, ale teď je to teda hrozná raketa. Vyměnit všechny ty zámky. No, co vy? 777-937-777. Za co jste dostali világoš vy? Vzpomínáme dneska na ztracené věci a já zároveň lovím i ztracené hity. Tenhle hit se ztratil někdy začátkem 90. let a my jsme ho dnes našli. Maggie Riley na Hit Rádiu, srdcovka s číslem 4.

0: pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Dnešní téma bylo ztráty a nálezy. Úplně bych to uzavřel tady hezkou SMS-kou od Evy, která píše: ahoj, děkuju za dnešní téma v srdcovkách. Uvědomila jsem si, že jsem byla stejná jako moje děti a ještě horší je, že jsem stejná jako moji rodiče. Taky dávám dětem za ztracené věci világoš, přitom je to hloupost. No, tak pojďme nad tím popřemýšlet. Každý občas někdy něco ztratí, no. A pak jsou taky chvíle, kdy se každý občas někdy sám ztratí. Tak doufám, že se najdete a doufám, že taky najdete váš mobilní telefon, abyste mi mohli napsat na 777-937-777. Jaký hit jste ztratili v paměti a ty jste si na něj vzpomněli a chtěli byste ho dneska slyšet na Hitrádiu. Srdcovka na přání za chvilku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno tady u nás na Hit Rádiu ve 12 hodin 32 minut.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A pojďme na srdcovku na vaše přání. Posíláte si vaše požadavky na 777-937-777. Přišla mi taky hlasovka.
4: Jiřičku, zahraj mi Green Day.
1: Takovýhle chrapláku jsem dlouho neslyšel. No tak tomu vyhovím, to je jasný. Pojďme si udělat dneska taky takový malej punkový večírek. A to i chviličku po půl jedné, pravé poledne. Co? Proč ne? Proč ne? Ať ten život stojí za to. Dáme si rok 1994 a pokud jste náhodou někdy v pubertě měli třeba obarvený vlasy, jste trošku punkový období, tak na něj pojďte zavzpomínat, protože tohle je přesně pro vás. Tady jsou legendární Green Day rok 94 a...

0: Imagine Dragons a Sharks, tedy žraloci, to už je taky taková naše srdcovka. S vámi Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio. Dneska jsme si v srdcovkách dali mimo jiné Veronu Boytronic, taky Maggie Riley, dámu, která právě dnes 15. září slaví jubilejní kulaté narozeniny se šťastnou sedmičkou na začátku. Já věřím, že by byla ráda, kdyby věděla, že jsme jí hráli na Hit Radio právě v den jejich narozenin a zrovna v našich srdcovkách, tedy v pořadu, kde hrajeme hity, co nás v našich životech nejvíc chytli u srdce. Další budou zítra, opět v pravé poledne, no a my pokračujeme dál. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, do té doby budete ve skvělé společnosti Taylor Swift, Alan Walker, taky Huntrix.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy, nemáte zač. Taylor Swift na Hit Radio a pánové, pokud jste se na to taky trošičku jako vrtěli, tak buďte v pohodě, nejste sami, dělá to spousta chlapů ve světě. Jak se teď jezdí, tak to vám řekneme, jsou před námi aktuální zprávy a začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony přetrvávají na sjezdu z D1 na Pražský okruh a také v opačném směru na úrovni Jesenice. Popojíždíte v oblasti Černáku, tady jsou kolony delší, opět v obou směrech. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Pár týdnů před začátkem topné sezony ceny energií dál rostou. Plyn i elektřina na burzách prudce zdražily. To se odrazí i v našich peněženkách. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k nim přidal také lídr na trhu ČES. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku. Důvodem je podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek. Ústřední vojenské nemocnici v Praze zadržela 3 lidi, jde o bývalé i současné náměstky. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Teď se podíváme k nám. Na Dny zdraví a sociálních služeb zvou dnes hygienici a Praha 8. Stánek, kde bude možné si vyzkoušet správnou techniku mytí rukou nebo také účinky alkoholu a marihuany pomocí simulačních brýlí, najdeme před kulturním domem Krakov. Odborníci tady budou k dispozici od 14. až do 18. hodiny.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Nad Prahou a okolím máme dnes slunečnou, jasnou, polojasnou oblohu. Teploty odpoledne 22 až 24 stupňů. Pouká nám pouze slabý vítr.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: 1 hodina odpoledne, vracíme se po obědě zpátky do práce. Můžeme asi trošku závidět Zdeňce, co dneska ráno ve snídani šampionů na Hit Radio vyhrála 7000 korun za to, že otevřela dveře ve správný čas a vlastně už dneska do práce ani chodit nemusí. Co dneska možná, že si klidně může vzít po zbytek týdne volno. Těch 7000 to tak nějak jako pokryje. Jo, tohle umíme jenom my tady na Hit Radio. Chtěli byste zítra ráno vyhrát taky? Pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my si dáme alespoň hity, které nám trošku pomůžou v té pracovní době udržet tempo. Eva Farna, Cody Line a právě teď Walk the Moon.
0: Hit Radio City.

Taky, co má se stát chviličku před čtvrt na dvě, posloucháte Hit Radio a pojďme na bizarní zápasy v ringu nebo v kleci, jo, protože ty jsou tématem v letošním roce a vypadá to, že si nandá rukavice a sundá brýle Jiří Ovčáček. Jo, ten Ovčáček, dlouholetý mluvčí prezidenta Zemana. Myslím si takhle, že na rovinu za jeho kariéru politiky nebude těžký mu najít soupeře, to o tom žádná, ale spíš se jako říkám, baví vás tyhle zápasy slavných osobností? A nebo je to pro vás fakt už jako bizár? Už jsme viděli v ringu Martina Kociána z Lunetiku, Jaromíra Soukupa, Pavla Novotnýho a další, a letos by k ním měli přibýt jako například Jiří Kajínek, jo? Nebo dokonce kontroverzní politik Miroslav Sládek, který mu mimochodem bude v říjnu 76 let. Tak baví vás to? Dejte vědět, co si o tom myslíte na 777-937-777 a klidně mi tam můžete napsat, koho byste jako rádi viděli v tom ringu. Nejenom třeba, že byste se sami proti ní chtěli postavit, ale koho byste chtěli vidět proti sobě, jo, v těchto bizarních zápasech. To mě zajímá. Dejte vědět. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Si dáme další hity, teď Rudimental a John Newman.

0: Rádio, tohle byly Roze a Bruno Mars, no a Jiří Ovčáček, Jiří Kajínek a také Miroslav Sládek, politik, tak by se měli objevit v ringu. Já jsem se vás ptal, co si o tom myslíte, tady o těch bizarních zápasech. Spoustu zpráv tady mám na WhatsAppu, třeba tady Tomáš píše, čau, hele, je to bizár, nechápu, proč dostávají tolik mediální pozornosti, kdyby aspoň dostali potla mě, ale oni se tam navzájem plácají jak plácačkama na mouchy, je to trapný. Roman píše, čau Jirko, tyhle zápasy nás a s kamarádama fakt moc baví, samozřejmě, že je nám 20, takže věřím, že to nebude úplně pro starší ročníky, my se u toho ale vždycky neskutečně nasmějeme a upřímně nás kolikrát baví pomalu víc ty tiskovky než samotné zápasy. A kdyby jsem si mohl vybrat jeden zápas v kleci, chtěl bych vidět Turka s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi. Turek s Macinkou proti Hřibovi a Bartošovi. Zajímavá volba. Zajímavá volba. Tady bych si asi udělal popcorn a otevřel bandu.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio The Emptiness Machine, což v českém překladu znamená stroj na prázdnotu. Po sociálních sítích teď naopak lítá video stroje, co se vyprázdnil. Asi takhle bych to klidně mohl kulantně říci. Mluvím o závodnici náročných fitness závodů. Video z jejího závodu atakuje rekord sledovanosti. Zatímco jí při závodech tuhly svaly, tak jí povolil svěrač. A byly to tady jako velké střevní potíže. Kdyby tohle se někomu z nás stalo, a to se prostě jako opravdu stalo, to video možná už jste ho viděli, pokud ne, tak věřím, že ještě dneska ho někde uvidíte, to video je prostě jako ve výsledku jako cítit i přes displej, jo. Bylo to fakt jako velký, bylo to velký, takhle to všechno, a teď se omlouvám, že to takhle, ale už je po obědě, tak snad to můžu říct, takhle to tam jako všechno takhle prostě jako po nohou a každý z nás by se prostě jako sebral a okamžitě by utek, že jo. Prostě, to je první věc, co bychom udělali. Ona ne. Ona prostě pokračovala dál a dělala angličáky, veslování, výpady s pískem, s pytlem a písku. Dělala úplně všechno. Ten závod dokončila a ten závod vyhrála. Jako ty

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: ztrácím.
1: Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. 13 hodin 3 a 40 minut, posloucháte Hit Radio. S váma taky Jirka Pelnář ve 14 hodin další nejnovější zprávy. Opět vám řekneme, co se kde děje, o co určitě nesmíte přijít. A zároveň tak budeme testovat, jak moc odolní jste vůči podvodům v kyberprostoru. Jo, protože začíná speciální preventivní kampaň, která se jmenuje Nepindej, což je jako dobrý, je v tom samozřejmě slovíčko pin a dávat, jo, ale Nepindej, jako super, co všechno ten test nabízí, tak to uslyšíte tedy v nejnovějších zprávách ve 14 hodin a do té doby Damiano David, Purple Disco Machine a taky Kid Leroy v duetu s Justinem Bieberem. Co víc si přát?

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David tady na solové dráze po té, co odešel z Måneskin, ale měl by se tam vrátit zpátky, tak se docela těšíme na nějaký jejich nový společný písně. Před námi nejnovější zprávy, Lucie má taky připravené aktuální zprávy a jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty na sjezdu z D5 na Pražský okruh, ale také v opačném směru na úrovni Jesenice, a to kvůli pracím na silnici. Silný provoz zůstává také na Černáku a v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Odolnost vůči podvodům v kyberprostoru si ověříme nově v testu. Je součástí preventivní kampaně Nepindej. Co všechno test nabízí, nastíní za Českou bankovní asociaci Adam Dufek.
3: V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS zobrazovací okna k připojení k Wi-Fi sítím, phishingové e-maily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů.
2: Test je dostupný na webu České bankovní asociace a je zcela zdarma. Armáda zítra zahájí průzkum lokality na Šumavě, kde se nacházejí nebezpečné látky. Poté oznámí další postup. České televizi to potvrdil náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč. Rakousko o dalších 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Na pravidelné přeshraniční dojíždění by měly mít opatření minimální dopad. A teď ještě pohled k nám. Letošní 20. ročník Noci literatury proběhne už v tuto středu 16. září. V Praze nabídne program od 18. do 23.

0: hodiny, a to čtení současné evropské literatury v českých překladech na 23 netradičních místech v Holešovicích. Vstup na všechny akce bude zdarma. Více najdeme na webu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Odpolední teploty se dnes budou dostávat na 22 až 24 stupňů. K tomu většinou slunečno, jasná, polojasná obloha. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
2: Venku místa má sluníčko 20 stupňů a my si přesto stoupneme na tenký led. Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio a ve 2 odpoledne vždycky si povídáme na rovinu. Dneska tady budu mít další zásadní téma, ke kterému se vy budete moct v klidu bez obalu vyjádřit, a to přes WhatsApp Hit Radio 777-937-777. A dneska to opět bude o, řekněme, mezilidských vztazích. Můžu trošku nastínit, dámy, nakolik si ceníte vaší práce? A pánové, umíte ocenit práci vaší paní? Vím, na kolik to vyšlo. Podrobnosti za chvíli, jsem zvědav na vaše názory. Teď Amy McDonald.

0: Amy McDonald na úterní odpoledne. Jsou 2 hodiny. Ideální čas, jak říkám, jít na tenký led.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Pro dnešní odpoledne tady mám téma od britských vědců. Vědci v Británii spočítali, nakolik vyjde peněz roční práce manželky. Jo? Dneska je den oceň svou manželku a oni to dokázali spočítat. A
1: vědci
0: tvrdí, že to vychází na 4 miliony korun ročně. 4 miliony ročně. Pojďme se na tím trošku zamyslet, než se pustíme do jednotlivých názorů. Tady úplně jako nejde jenom o mytí nádobí, že jo, nebo skládání věcí do myčky a tak podobně. To je asi jako ta nejlevnější položka, stejně tak jako žehlení. Ale počítá se tady i mentální zátěž. Neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že ve středu je tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází hořčice, ve čtvrtek odpoledne je ještě navíc kroužek, do toho musí mít ještě udělaný domácí úkoly a nezapomenout, že ve středu je divadlo, takže musí ráno být ve škole o půl hodiny dřív a být hezky oblečenej a umytej za ušima. Tohle je manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí opravdu 6-ciferné sumy. Ale doma je to prostě mámavý. Dámy, na rovinu. Když se nad tím takhle jako zamyslíte, kdybyste tohle měli dělat jako full-time job, normálně, že byste chodili do práce a tohle všechno byste vlastně museli dělat. Vychází to na kolik? To je 4 miliony děleno 12 je 350 tisíc, něco takového. Asi cca, nevím, takhle jako brvoka. Prostě něco přes 3 kila za měsíc. Je to adekvátní? Co si o tom myslíte? A pánové, dokázali byste ocenit vaši ženu finančně? Dejte vědět. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo je ta číslice úplně, ale úplně mimo vesmír? 777 937 777.

0: Touha a pláč od skupiny Jelen ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme docela zajímavé téma, kdy
1: vědci
0: Británii spočítali a ohodnotili práci žen na 4 miliony korun ročně. Jo? Práce našich manželek. Co vy si o tom myslíte? Tak to je samozřejmě otázka, takhle do pranice, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Hezká zpráva přišla od Elišky, která píše: ahoj, nikdy jsem nad sebou nepřemýšlela jako nad manažerkou nebo ředitelkou, ale když jsem to poslouchala, tak opravdu myslíme na spoustu věcí, organizujeme spoustu věcí a rozhodujeme o spoustě věcí. A navíc jsme připravené pracovat 24/7. Tak věříme, že kdyby tohle byla pracovní pozice někde v korporátu, tak by opravdu ta měsíční výplata mohla být klidně 300-400 tisíc. Takže proč ne? Jasně? Přesně takhle jsem to myslel. Další zpráva, to je jenom krátká. Myslím, že ty 4 míče jsou bullshit. Dobrý, počítám, dávám to tady, zaškrtávám na druhou stranu. Další, naprosto souhlasím. Na druhou stranu, chlap taky občas něco doma udělá. Tuhle opravil sušičku a obložil schody. Kdyby to někdo počítal, tak to by taky šlo do několika nul. No jasně, kdybychom se jako měli my, chlapi, jako spočítat, kolik bychom ještě měli dostat jako mimo za všechny naše jako práce kolem. Nevím, já bych byl v mínusu, protože já pořád ten obraz už přidělávám rok a půl a pořád doma je popředej v zeď. A jsem se střelil do vlastní nohy. No nevadí, pojďme na další vaše zprávy. Hlasovka. Pojďme si dát hlasovku.
2: No ahoj, já si myslím, že to je sporný. Jak na kterou stranu? Záleží na tom, jestli ten chlap tý ženský doma pomáhá, kolik mají dětí ve výchově. Není ženská, která bezdětná, nebo s jedním, ženská, která má tři děti a je na to úplně sama. To je veliký rozdíl. Takže mají i nemají. Ahoj.
0: Děkuji za zprávu. Ještě Anička píše: krásný odpoledne, Jirko, myslím, že to je nevyčíslitelné a penězi nezaplatitelné. Je to totiž životní cesta. Něco o tom vím už 35 let. No, ale 35 krát 4 míče. Barák na Maledivách.

0: Na Hit Rádiu Pink Raise Your Glass je 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska jsme měli téma, kdy
1: vědci
0: ve Velké Británii dokázali spočítat, nakolik vlastně by vyšly ženské práce, nebo respektive dokázali ocenit roční práci našich manželek, našich drahých poloviček, které se nám starají o domácnost a také o děti. A vychází to na 4 miliony korun ročně, kdyby to bylo normálně jako normální práce, jo? Pojďme si zkusit představit ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering, krizovou intervenci, pracovní dobu 168 hodin týdně, plat nula a benefity jsou občasné obejmutí. Na to by nikdo normální neklikl. A proto já říkám, že v tomhle případě mají
1: vědci
0: pravdu a opravdu to klidně 4 míče ročně můžou být. Proč ne? Ve výsledku mám to od vás potvrzené, protože když jsem tady spočítal všechny zprávy, tak procentuálně mi to vychází, že zhruba 86% z vás si myslí, že to číslo, ty 4 miliony, jsou vlastně obhajitelné. Že to tak je. Takže dneska to není bullshit, dneska je to pravda.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you.

Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý.
2: Zdravím, to neuhádnete, jmenuji se Jebas.
3: Jak?
1: Jakže?
2: Jebas.
1: Jebas?
3: Jebas.
1: Ježiš, tak to je perfektní.
3: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
2: To nemůžu říct do rádia.
3: rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
1: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
3: My moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
2: Martin.
3: Tak Martine, zdar jebas, čau.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

Bylo půl třetí odpoledne, před 5 minutama vy posloucháte Hit Radio a to je důkaz, že máte hudební vkus, protože jenom u nás můžete během 10 minut slyšet Robbieho Williamse, Lady Gaga a s nimi YouTube. To je na úterní odpoledne ta nejlepší kombinace, kterou do práce potřebujete. Nebo zavolám. Tak tady máte, užijte si je. The Sweetest Thing.

Lady Gaga a její zatikávadlo Abracadabra, tak kdyby tohle kouzlo fungovalo, tak dneska v tom ideálním světě, tak odpoledne, protože bude krásně, tak vy jako rodiče dokážete sehnat hlídání pro svý děti, babičky, dědečkové si je vezmou a vy si taky užijete chvilku sami pro sebe, vyrazíte třeba někam odpoledne po práci ještě do centra, dáte si kafe, dáte si dortík, užijete si tenhle nádherný den, který je jeden z těch posledních prý, minimálně teda pro tento týden. A bude to fungovat, no, tak tohle vám přeju. Kéžby, kéžby, kéžby, kéžby, kéžby se to opravdu dneska stalo realitou a ty prarodiče si našli na svý vnoučátka čas, aby by se si užili chvilku pro sebe. Když jsme u těch prarodičů, tak za chvilku ještě tady dědeček s vnučkou Elton John a Dua Lipa. Krásným duetu a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zítra v pravé poledne se slyšíme zase tady na Hit Radio. Tak se smějte.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V okolí Slaného jsou komplikace v obou směrech, počítejte s komplikacemi v podobě nehod i kolon a uzavírek. Zdržení by mělo být aktuálně kolem 20 minut až půl hodiny. Problémy jste hlásili také na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a pak dál na úrovni Jinočan a Ořechu. Platí to pro směr k letišti, zdržení 10 minut, Štěrboholská spojka, oba směry, no a popojíždíte také na příjezdu od Odolena vody D8 dál do Prahy. Tady je zdržení kolem 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již
4: Hit Radio.
3: Hit Radio.

0: produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů má rezervovanou více než 300 škol. Fronty se dnes ráno po otevření v 9 netvořily. Výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu se pro širokou veřejnost otevře v sobotu. Co uvidíme, popíše kulturní ředitelka hradu Veronika Wolf.
3: Ta výstava je tady v sále, vlastně návštěvníci procházejí, vidí tady různé artefakty, uvidí mimořádně například korunovační roucho, které po několik let teď ukazováno nebylo, a vlastně každý návštěvník dostane takovou informační brožuru, takže nejen tady na výstavě, ale potom i doma si může nastudovat více, a vlastně celá ta výstava vrcholí těmi korunovačními klenoty.
2: Vstup na výstavu je zdarma, od soboty bude také bez rezervace, no a otevřená zůstane do 28. září každý den od 9. do 17. hodiny. V podkroví druhé základní školy v Rakovníku vzniknou učebny pro výuku výtvarné i hudební výchovy. Poslouží také jako hudební sál. Vedení města nechalo zpracovat projekt. Náklady na rekonstrukci podkroví, včetně vybavení učeben, jsou podle odhadu kolem 56 milionů korun. Na silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Stoupl také počet kolizí zhruba o 900. Bylo jich 15 600. Nejtragičtější příčiny zůstávají stejné: nepřiměřená rychlost a nepozornost.
1: City Extra.
2: Divadlo Kalich uvádí komedii Přání. Napsána byla přímo pro Janu Paulovou k jejím 70. A hned po premiéře se z ní stal velký hit. Jana Paulová se v ní poprvé schází na jevišti s Markem Němcem, který je zároveň režisérem inscenace. Komedii Přání uvidíme v Kalichu ve čtvrtek od 7 večer a lístky jsou v prodeji. Odpoledne zůstává proměnlivé, většinou polojasná, jen místy oblačná obloha. Fouká příjemný proměnlivý vítr, maximální teploty pro dnešní odpoledne 22 stupňů.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
4: Máme 15 hodin a 15. září. Zdraví vás Dominik, kamarádi, hezké úterý. Jo, půlka září. Nevím, jestli to přijde jenom mně, ale mně se zdá, že ten rok vypadá následujícím způsobem. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, srpen, smrak.
1: Hit Radio City.
4: Tak doufám, že tak to poletí poslední hoďky, co jste v práci. My se o to postaráme, budem do toho hrát. Disturb nebo Imagine Dragons právě teď. Začínáme další odpoledne na Hit Radio City. Hezké úterý, Praho!

10 minut po třetí, máme úterý, prosluněné pěkně a vy posloucháte Hit Radio City, tohle byly Disturb. Teď však otázka tohoto dne. Kdo bude moderovat Stardance? Zaznamenali jste to asi, že jo? Ono, velké překvapení přinesla fanouškům Stardance zpráva, že právě moderátoři Tereza Kostková, Marek Eben po letošním vydání soutěž opustí. Co na to říkáte? No tak, nějakých 16-17 ročníků mají za sebou, obměna je třeba. Sázkový kanceláře Nelení, možná jste taky zaznamenali kurzy, který vybrali na moderátory Stardance, a to ne této letošní, ale té další série. Koho byste tam viděli? Tak samozřejmě Leoš a Bouček tam jsou. Na ty jsou docela vysoký kurzy. Pojďme na ty nejpravděpodobnější varianty. Kdo myslíte, že bude moderovat Stardance příští rok? Na Václava Koptu je totiž 3,5, Adela Goníková 4. Takhle, kdo nesází často, což je dobře samozřejmě, tak to znamená, když sadíte kilo na třeba Koptu, dostanete zpátky 350. Na Aleše Hámu je 4,5 kurz, tedy 450. Na druhém konci žebříčku, abych se podíval na nějaký méně pravděpodobnější jména, jsme se s Vincentem ani s Andrejkou, podržte se, tyhle taky nenašli. Jasně, je tam zase Marek Eben, Světlana Vitovská, to jsou kurzy 25 a výš, ale sakra, taky si myslíte to, co já, že jo? Já jsem na to přišel, pánové. A dámy, oni s námi počítají, aby jsme taková tutovka. Příští ročník moderátoři Stardance Vincent Navrátil a Dominik Vršanský, že to tam ani do těch kurzů nedají. Na tom by si nabili hubu v té sázkový kanceláři. My jsme totiž tutovka. Jako Cher. Hezké odpoledne.

anebo všude, kde ho zaslechneš, jako na Hitrádiu City Solitaire. Dneska tady fňukáme, když máme polovinu září, nad tím, jak to neskutečně letí. Posloucháte Hitrádio, 15 hodin 18 minut. Na konci prázdnin jsme si všichni říkali, no, tak jsou ty veselý festivaly za náma. Co teď budeme dělat? Ha! Pořád je co dělat. Vinaři! Dobře zbystřete, protože už víme, my to moc dobře víme, kde budou další vinařské slavnosti. Doufám, že tam zavítáte. Děláte si srandu, já jsem to na to ztratil. A to jsem na tom vinařském festivalu ještě nebyl. Každopádně určitě zavítejte. Víte kam? To není možný. To šustí moje papíry, teď jsem to tady měl před rukama. Tohle je samozřejmě hraný, já chci, aby se vám zbíhaly sliny, přátelé. Abyste na místo zavítali, abyste si to pořádně užili, protože zavítáte do parku Grébovka. Tam budou další vinařský ejchuchu. Ne, já na to kašlu. Samozřejmě, že to není hraný, ale já se vám ohlásím asi za chvilku. No opravdu, po reklamách s dalšími hity.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: road when you're missing home.
1: Passenger.
0: Only know you love her when you let her go.
1: Na Hit Radio City.
2: 15 hodin 28 minut. Tuto píseň berte jako takovou. Jo, pardon, pardon. Tohle byl Passenger na Hit Radio City. Hezké úterý přejem. Zdraví vás Dominik, který vám tuhle píseň pustil jako takovou omluvu. Já jsem vám totiž způsobil slinu. Slinu. Lákal jsem všechny vinaře, ale kam? Do Grébovky. No jasně, protože vinaři můžou se radovat. 19. ročník vinobraní na Grébovce, ten začíná už pátek, a to na náměstí Míru. Bude teď ta zásadní zpráva, tak dobře poslouchejte. Rádio na desítku, přes všechny výhrušky nad nekvalitou vína, že to nebude dobrý ročník ten 2026, tak to je jinak, přátelé. Letošní víno je podle vinařů jako my, a my jsme odborníci, parádní. Celé to vypukne v pátek na Míráku a v sobotu si to parádní vínko můžete vychutnat. Přesune se to potom do Havlíčkových sadů, na to hlavní finále, tak snad tu cestu zvládnete. Užijte si to. V pátek se spíš nevidíme, nebudu to riskovat. Vy vyražte, kdo to umí.
3: Hit Radio City.

Takhle zní Hydrádio City krátce po půl. Hydrádio City. To ví, kde se co šustne. Alespoň, co se Prahy týče, kamarádi. Víte, co se děje v Praze? Natáčí se totiž, konkrétně Netflix, v Praze novinku. Četli jste Dana Browna Tajemství všech tajemství? Natáčí se a oni se přesunou na Letnou, protože na Netflixu bude seriál. Natáčení technicky probíhá u Letenského zámečku, no a je naplánováno na zítřek, tedy tuto středu 16. září před Národním technickým muzeem, kvůli tomu bude dokonce zakázáno parkování. Hele, pokud tedy zítra plánujete cestu na Letnou, obrňte se trpělivostí. Ono ten štáb čítá stovky a stovky lidí, stěhují se k tomu zámečku, uzavírají se cesty před technickým muzeem, tam radši nezkoušejte ani projet. A když, tak si postojíte a do toho budete poslouchat fantastické hity. To my umíme. Jennifer Lopez na Hit Radio. Hezké odpoledne.

vám to nejen v pátek večer. Tohle je DJský i muzikantský klenot. Neil Diamond na Hit Radio City. Zdraví vás! Jo, to děláte na Američan. Ani Ježíšek vás nezdraví, ale Vánoce se blíží, co si budem, nebojte, tohle není žádná reklama na nějaký vánoční dárek, ale všichni už víme, kolik nás ty letošní Vánoce budou stát. Alespoň my, co budeme dětem kupovat nějakou hračku. V hračkářství prý necháme dohromady 3,5 milionu, kdyby, 3,5 miliardy. To jsem ani nevěděl, že tolik peněz máme. Hitem roku jsou interaktivní hračky. Všechno ideálně s Minecraftem, Mimoni, Harry Potterem, asi to u vás doma vypadá stejně. Těžce bude náš účet krvácet i kvůli Legu. Jo, i my dospělí to chceme, ale je to prostě drahý. Jsou ty superdrahý kostičky, který malý od 3 let do 99 vždycky ocení. Osobně synovečkovi dcerce vyřežu, nebo spíš synovi, něco ze dřeva, vyráběný, dárek je nejlepší. Tak to řeším od 8 let. Obrázek stačí. V 15 už to bylo blbý. Teď už to zas blbý není.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Od

muziku pro vás. 15 hodin a 53 minut. BB Rexa na Hitradio City. Zdraví vás Dominik. Minuty utíkají, blíží se čtvrtá, s ní taky zprávy. Hledím Luce pod ruce. Co byste stihli udělat za 3 vteřiny? 3 vteřiny jsou málo. Co se dá stihnout za 3 vteřiny? To se dozvíme ve zprávách. Já vím, co vás napadá, ale 3 vteřiny jsou málo. Náš Alex byl hotový za 30 sekund. Aspoň, že tak. Co byste zvládli za 3 vteřiny? My rodiče furt počítáme do 3, tak to máme pod kůží. A jestli vezete na kroužek, anebo ze školy to dítko, trošičku ochlazení místo klimy. Let it go, let it go. Docelý jde milovat to.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. 3 sekundy, které mohou zachránit život. Nová kampaň Ropidu, 3 sekundy, to je easy, cílí na mladé chodce ve věku od 11 až 19 let, kteří se nejčastěji pohybují po metropoli s mobilem v ruce a ze sluchátky v uších. Má jim pomoci vyhnout se rizikovým situacím při přecházení vozovky. Nabízí jednoduché pravidlo pro každodenní cesty městem. Vidím, slyším, jdu. Více najdete na našem webu. Podnikatelé by si měli dát pozor na změny spojené s návratem EET. Nová pravidla se totiž budou týkat i některých plateb, které se dříve evidovat nemusely. O co jde, popisuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
3: Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, kartu, mobilní telefon, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají.
2: Naopak běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou. Policisté našli ženu, která v neděli uprchla z psychiatrické nemocnice Bohnice. Léčí se tam z nařízení soudu, a to kvůli pyromanii, tedy chorobnému nutkání k zakládání ohňů. 44-letá žena je už zpátky v léčebně.
1: City Extra.
2: Den Arnošta Lustiga v Libni připomíná 100 let od narození spisovatele. Za hodinu proběhne odhalení pamětní desky před vstupem do základní školy Palmovka. Akce připomene život a dílo spisovatele v jeho rodné čtvrti a program pak uzavře od 6:30 v podvečer slavnostní koncert v Nové libeňské synagoze. Dnešní odpoledne zůstává většinou polojasné, teploty jsou příjemné kolem 22 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den z celého týdne. Letní teploty, které se vyšplhají na 25 až 27 stupňů, pak postupně odpoledne ukončí studená fronta. A ta přinese více mraků, déšť, přehánky a výjimečně i bouřku. Ještě přidám ranní teploty, ty se budou dostávat na zhruba 12 stupňů.
1: Kancel za tebou, kolony.

0: Počínáte vaše odpoledne, hezké úterý přeji cestou z práce, anebo když odpočítáváte poslední minuty. Zráci. Není třeba nic říkat, za chvilku od nich, to přitáhne dost lidí.
1: Hit Radio City.
0: A tohle taky, protože některý hity může mít furt a furt dokola. Michael Schulte, hezký úterý.

všechny chlapský parťáky. Wiz Khalifa, Charlie Puth. Posloucháte Hit Radio City 8 minut po čtvrté. I když jsou to kamarádi, jsou to parťáci, nebo jsou to zrádci. No tak já do příští série dopiluju. Přátelé, už se to blíží, taky máte husinu v tom autě? To se málo kdy stane, že jenom znělka v nás dokáže vyvolat husí kůži. Já bych vám to natočil. Teď poprvé lituju, že jsem v rádiu a nemůžete to vidět. Jenom to slyším a doufám, že to máte podobně. Těšíte se taky. A proto se o zrádcích bavit nebudem. Budeme se bavit o Naked Attraction, ale já to vysvětlím. Možná jste zaznamenali, že u zrádců se chystá na příští rok VIP série, samý celebrity. No a něco podobného se chystá i v Naked Attraction. Jo, v druhé řadě půjde o dva charitativní díly, v nich se představí známý osobnosti, úplně nahatý. Jedna bude influencerka, jedna bude DJka, pak tam bude bývalka od Kamila Bartoška, což je Kazma. No nějaký jména tam budou, ale myslím, že ta jména nás zajímat nebudou, spíš jiný části toho, co uvidíme na obraze. Ale tak mě něco napadlo. Co tyhle dvě reality show spojit? Nahatí zrádci. To bylo hustý, ne? Hrát zrádce, nahatí, místo kulatýho stůlu by byl kulkový stůl. Jo, moment, vždyť nahatý zrádce jsme hráli už dávno. Kamenná tvář se tomu říkalo. Taky tam byl stůl. A kaskáda, hezké odpoledne.

0: Alex Warren, 16 hodin, 16 minut. Udělejte si screenshot na telefonu. Ladíte i Radio City a taky při čtení zpráv občas možná kroutíte hlavou. Ne, tohle se neděje. No já jsem si taky musel ověřit, že Jiří Ovčáček jde do ringu. Pamatujete si ho? Dlouholetý mluvčí prezidenta Zemana přijal nabídku kontroverzního pořadatele bojových sportů. V kleci se má objevit i odsouzený vrah, Jiří Kajínek. Já jsem zvědav, jestli to budou řvát jako se řve na podobných zápasech.
1: A v kleci vystoupí Jiří Ovčáček.
0: Další jména zahlásím úplně stejně.
1: Miroslav Sládek. Jiří Paroubek se nezúčastní. Možná nemluvím jako MMA uvaděč, ale jako Louis Armstrong.
0: Takže v MMA bych byl nepoužitelný. Ale když budete nepoužitelní vy, tak vám to za chvilku může přinést rodinnou stupenku do zoo. Stačí napsat na 777-937-777 jsem nepoužitelný. Odpovědět špatně na 10 otázek v rekordním čase a vyrazíte s celou rodinkou nebo s kamarády do zoo. Ještě jednou číslo a pište 777-937-777. Za chvíli jdem hrát.
2: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: To je hit znovu objevený. Kato a John na Hit Radio City. Za pár vteřin půl, to znamená, že nám Dana ukáže, jak je nepoužitelná.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ahoj Dano, jak se máš?
2: Ahoj Dominiku.
0: Prosím tě,
2: pracuju.
0: Ty pracuješ, ale stříháš pejska, takže jsi psí kadeřnice? Nebo to je tvůj?
2: Ano, ano.
0: Fakt?
2: Ano.
0: Jaká je to práce? Je to nebezpečný?
2: Ne, já se pejsku nebojím.
0: A co tam máš za kousek zrovna, řekni nám.
2: Zrovna tady mám beavera.
0: Beaver, Justina. No ještě nám řekni, vlastně při té práci, kolik pejsků za den ti projde rukama? Jak je to vytěžovaný, tahle služba?
2: Tak orientačně tak 4-5.
0: A která rasa se stříhá nejhůř? Poslední otázka. Vlastně bych ti to mohl uznat.
2: Nejhůř. Tak nějaký velký zacuchaný pes.
0: Velký zacuchaný. Pudlíci dobrý?
2: Pudlíci dobrý. Taky někdy jsou zacuchaný.
0: No tak to řeknu přítelkyni, na co si stěžuje. Ona je kadeřnice, lidská, ale doma stříhá našeho pudlíka malýho, tak často nadává a trvají to hodinu. Řeknu, hele, paní dneska říkala v rádiu, v pohodě. Jdeme na 10 otázek, ale ať se podíváš i za dalšími zvířátky, ať nesleduješ celý den jenom pejsky, pošleme tě s celou rodinkou do pražský zoo. Pokud odpovíš 10krát špatně na 10 otázek.
2: Ano.
0: Ještě tě poprosím stišit rádio vzadu. A můžeme jít na to. 10 otázek, ani jednou se to nesmí opakovat. 10 špatných odpovědí, já to natahuji, já vím, že ty už jsi ready, ale chci mít taky všechno ready, protože jsem tu sám a je to nachystáno, musím stopovat čas. Ježišmarja. A do toho obsluhovat pult, jak jste mohli slyšet. To znamená jediné, že jsem teď to tady celý zamíchal, ale jako by se to nestalo, to vystřihnem. A start na otázky začíná teď. Jak dělá vodopád?
2: Au.
0: Který měsíc jsou komunální volby?
2: V lednu.
0: Jakou barvu má právě teď nebe?
2: Zelenou.
0: Kdo zpívá hit Slzy?
2: Kristof.
0: Kdo nastoupí do letošní řady Stardance?
2: Matuška.
0: Jak zní kručící břicho?
2: Je.
0: Na kolik částí se hraje hokej?
2: Na 10.
0: Doplně řečení, lež má krátké?
2: Vlasy.
0: Kolik je 15 plus 15?
2: 50.
0: Jakou barvu má metro A?
2: Hnědou.
0: Mám to. Máš krásný čas. 44. Značím si ho do naší tabulky, uvidíme, jak se situace vyvrbí do konce týdne, každopádně si to značím, tobě moc děkuju. Ten pejsek co dělá teď, když si hádala?
2: Teď jsem jenom seděla.
0: No ten pejsek, jestli čumí.
2: Jo, ten pejsek si tady leží na stole.
0: Bobik, tak mu dej za mě pamlsek, pusinku, já ti taky potrbuji na dálku a děkujeme, čau.
2: Tak ahoj, ahoj.
0: To byla psí kadeřnice Dana. Doporučujeme jí salony, když nevíme, kde je, a zítra stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Utíká vám to?
1: Mě s váma vždycky. 16 hodin 39 minut a Sam Fell. Na Hit Radio City chvátáme dál, ještě před námi Guru Josh Project, Zara Larsson, no a potom se vrhneme za pejsky. My jsme tady měli totiž úžasnou Danu, která má čas 44 v nepoužitelných, zítra budeme zase o půl páté pokračovat. Každopádně si povíme něco o pejscích a bude to hodně, hodně intimní v příští hodině, protože náš pejsek se zabije. Srovnávám se s tím několik dní. Jo, je v pořádku, já to řeknu za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

Tohle jsou Coldplay a Little Sims Night Radio City. To se jim fakt povedlo. Musíme uznat, že se jim to fakt povedlo. 16 hodin na 54 minut. Hezké úterý. Ale vraťme se nohama na zem. Vraťme se na tu pražskou půdu, protože o ní se za chvilku ve zprávách budeme bavit. Máme tady totiž rubriku Zaostřeno na region. A nebudeme se bavit o Karviné, výjimečně, jo? Podíváme se na Prahu, co novýho se staví, co se chystá. Já jsem tady jenom DJ, já jenom procházím, já vám můžu říct, co dál budeme hrát. Do celý určitě ještě Dua Lipa a pokračujeme v další hodině. Hezké odpo!

0: Jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, máme pro vás zaostřeno na region Praha 2026. Dobré odpoledne. Bydlení je téma, které je v metropoli skloňováno ve všech pádech. Na koupi průměrného bytu v Praze potřebujeme 15 až 16 hrubých ročních platů. Podle Tomáše Portlíka, starosty Prahy 9 a kandidáta na primátora za ODS, je to alarmující číslo.
2: To je vlastně hodně proto, že se nestaví. Že tu výstavbu my dneska vidíme prostě investora nebo developera jako zlé slovo, ale ve skutečnosti nám strašně přece má záležet na tom, aby jak ten soukromý trh, tak ten veřejný vlastně výstavbu umožňoval. A takový ty dlouhodobý trendy, kdy se Česká republika celkově umisťuje prostě na těch spodních žebříčcích celého světa v délce stavebního řízení, prostě znamená, že je to alarmující číslo.
1: Situace by mohl zlepšit nový stavební zákon.
2: Pokud se podaří to, že se zrychlí ta klasická výstavba, ať už se jedná, a to ať už se týká bydlení, nemocnic, škol, školek, domovů seniorů, takže to bude pozitivní. A pak samozřejmě, jak říkám, vždycky proti sobě stojí nějaké dva veřejné zájmy, jako společnost si musíme říct, který prioritizujeme.
1: Důležitá je také občanská vybavenost, jak zaznělo. A zajímavá je pro metropoli, podle Tomáše Portlíka, také myšlenka města krátkých vzdáleností.
2: Já si třeba za sebe umím představit i to, že to vzniká všechno v jednom objektu polyfunkčně. Aby tam vznikaly prostě ordinace pro doktory a aby tam vznikaly mateřské a základní a po případě třeba střední školy, aby někde vznikaly i domovy seniorů.

0: A pokud je to všechno na jednom místě a má to vlastně nějaký svůj charakter a urbanismus, tak vždycky to znamená, že ty lidé si většinou vystačí, nebo ty obyvatelé toho místa si vystačí prostě v tom daném místě. Nepotřebují využívat auto, městskou hromadnou dopravu, ale vlastně všechny ty důležité funkce, včetně krámu, prostě jsou na jednom místě. Čili tohle si myslím, že má město podporovat tuhle tu multifunkčnost.
1: Celé povídání uslyšíte už brzy na našem webu. V průběhu dnešního odpoledne zůstalo většinou polojasno, teď na večer skoro jasno. Čeká nás opět chladnější noc s teplotami kolem 12 stupňů a opět se mohou tvořit mlhy. Ty se postupně rozpustí a zítra nás čeká nejteplejší den z celého týdne, pak tu teplou frontu utne studená. Ráno tedy ještě většinou polojasno, skoro jasno, pak se zatáhne, objeví se déšť, přehánky nebo bouřky, maxima 25 až 27 stupňů.
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hitrádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
3: Berme to jako výzvu, myslím to zítřejší počasí. Čas naplánovat koupák, grilovačku, piknik, všechno, co jste nestihli během léta. Letní lásky, máte na to do odpoledne, jo? Večer už se bude kabonit. Pěkně nabitej den, tak dneska aspoň vydechnem.
2: Hitrádio City.
3: Headway, hezký devadesátky, teda

David. A hit from Italiano. Jedenáct minut po páté. Zatoulal se vám někdy pejsek? Nám jo. Péťa, dneska jsme tady pejsky řešili několikrát. Ano, můj dvouletý pejsek, pudlík malej, se jmenuje Péťa. Tak jsme si konečně vyzkoušeli, vy, co dáváte lidský jména psům, jaký je to chodit po vesnici, byli jsme na chatě, a zvát. Péťo! Péťo! Taky to mohlo dopadnout hůř. Mohli jsme chodit a křičet Zdeno! Zdeno! No každopádně nebojte, pes je v pořádku. My se z toho ještě dostáváme. Bylo to drámo, co vám budu povídat. Každý, komu se někdy zatoulal pejsek. Jak je bezradný člověk, ta situace je zkrátka nepopsatelná. Člověkovi buší srdce, běhá, spocený, adrenalin, úplně na maximu. Tak prosím vás, v téhle situaci, vy jako třeba soused nebo někdo, komu se pejsek zrovna nezatoulal, nedělejte tyhle věci. Nedělejte to, že když kolem vás projde někdo, když jsem hledal Péťu a křičel Péťo! Celý sfultanej, všude, pod adrenalin, neříkejte takovýmu člověku, vy máte psa? Ne, ty vole, já tady chodím a řekli jsme si, že by bylo fajn mít psa, tak jsme si řekli, že zrovna teď si nějakýho pořídíme. Jo a chceme, aby se jmenoval Péťa, třeba přijde. Já vím, byl jsem podrážený v té situaci, takže souseda jsem sjel. Myslím, že Hradišku budeme mít velice dobrý vztahy. Chci ale poděkovat hlavně sousedům, kteří se k nám automaticky přidali. Udělalo mi to neskutečnou radost. Pro mě je to taky silný moment, protože jsem si uvědomil, kolikrát v životě jsem mohl pomoci někomu a jak moc na té druhé straně to pro mě teď znamenalo. Když se říká pomáhejme si, zní to hezky, ale ještě lépe se to dělá. A pomoct nám v životě dokážou i hity. One Direction na Hit Radio City. Hezkého

0: Takhle jsem si broukal, když se nám zaběhl ten pejsek. Please stay. Tohle byl Benson Boone. Pro vás, please stay, 17 hodin, 19 minut. U těch pejsků obecně se ještě zastavíme. My jsme si tady před chvílí říkali, co neříkat lidem, kteří v zoufalosti hledají psa, který se jim někam zaběhl, zejména na vesnici. Takový otázky jako, neviděl jsem ho, ale vy máte psa, jo? Super, díky. Neviděl jsem ho, ale už jste ho našli? Když jdete kolem někoho a on se vás zeptá, tak už jste ho našli, křičíte přitom Péťo, máte adrenalin v žilách, asi jste ho nenašli, jo? Tak se neptejte, prosím. Kamarádi, ale na příjemnější notu. Pojďme se bavit na můj účet. Pejsek je v pořádku, tak můžem. Víte, co já jsem zjistil? Já se poslední 3 měsíce života koupal a umýval ve sprše psím šampónem. Jak je to možný? Vony ty lahvičky vypadají stejně jako lidský šampóny. Jak jsem to zjistil, je zajímavější. Ležím si ve vaně, plná vana pěny, teď přijde moje přítelkyně Pája a říká mi, hele, my nemáme sprcháč, má dorazit teprve. Co to máš v té vaně? A teď se podívala bokem a viděla tu lahev postavenou na vaně. Celá sdělaná kompletka. Možná proto mám tak krásnou pleť. Respektive chlupy. My máme totiž pudla. Ochlupení máme stejný, doufám, že na ten šampon bude akce. Sedí mi.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio. Hit Radio.
7: I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Hele, ať se tady nepoštěkáme my mezi sebou, tak pojďte nám někdo zavolat, kdo znáte, anebo máte nějaký bizarní příjmení, nebo fakt dlouhý.
5: No, zdravím, to neuhádnete, jmenuji se Jebas.
6: Jak?
4: Jakže?
5: Jebas.
4: Jebas?
6: Jebas.
4: Ježiš, tak to je perfektní.
6: Tak to je v pohodě, jak ti říkali ve škole?
5: To nemůžu říct rádia.
6: Rozumíme, rozumíme, můžeme si to domyslet. To je skvělý, ale mně to přijde v pohodě.
4: No, jako je to krátký, znělý, za mě dobrý.
6: My moc děkujeme, zkusíme někoho dalšího, tak mě, a ještě křesní jméno, ať se rozloučíme, ať ti neříkáme příjmením.
5: Martin.
6: Tak Martine, zdar Jebas, čau.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

No a máme půl. Eva Farná, taky Miraj. Posloucháte odpolední Hit Radio City. Vy jedni. Někde mezi vámi je někdo z vás ví, že zrádce. Nebo spíš ví, že je zrádce. Kamarádi, já jsem toho plnej. Vy určitě také sledujete, když to je v televizi, celou sérii, nebavíte se v kuchynce, ve výtahu při smotolku o ničem jiném. Dneska, nebo včera večer, zveřejnili poslední účastníky letošní série. Zdíša Pokorná, novinářka, pamatuji si, když jsme tady měli Markuse v odpolední show, Andrejka se ho ptala, bude tam Zdíša? Jeho pohled už napovídal, vy jste ho vidět nemohli, ale ten pohled napovídal, nemůžu nic prozradit, ale jo. No a potom taky Jan Špaček. Já nevím, jestli sledujete YouTube, jestli ho znáte, ale on má velice zajímavou mluvu i obsah. Jeho mluva je vlastně taková, jako kdybych se nehlídal. Jako Špaček mluví takhle. A já se těším u toho kulatýho stolu, až to bude v jeho režii. To byl ten poletí hned. Tohle taky letí.

0: Za chvilku 6:45, tohle byla Pink na Hit Radio City, o kterém vám musím říct pravdu. Ano, za chvilku končím, jdu domů, takže řeknu pravdu o Hit Radio City. My tady strašně rádi rozdáváme prachy. Určitě víte, že začala velká rozdávačka peněz po České republice.
1: 30 sekund připomínáme.
2: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
1: Už je to paní rychle, ježišmarja.
2: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
1: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
2: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
3: Dobré ráno.
2: Tak vy jste na nás číhala.
3: Ano.
1: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
3: Ano, přesně tak.
2: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
3: Jupi.
1: Moc gratulujeme.
3: Děkuju moc.
0: Držíme palce, zítra v 7:10 a registrujte se na webu Hit Radio.
4: Hit Radio.

oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia.

0: Zvětšená dávka Linkin Park na Hydrádiu City krátce před šestou, to znamená, že máme hotovo. Ale co se to spustilo? Něco pode mnou tady zní všem povědomá znělka tanečního pořadu, která vždycky hrála takhle na naše rozloučení. To není způsobeno tím, že se hledá nová moderátorská dvojice. A že bychom to teď pouštěli furt a tak na sebe upozorňovali, aby nás Vincentem Zandrýkou třeba zaměstnali. Ne, ne, ne. Ono jsou vypsaný kurzy, to jsme si dneska řekli. Každopádně, přátelé, ať protančíte tím týdnem. Wow, to bylo oslý můstek. Ať tím týdnem protančíte jako dneska. Jste borci, jde vám to a zítra ve tři se na vás těším. Čau!
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut stále hlásíte na sjezdu z D5 na Pražský okruh a pak na úrovni Slivence kvůli dopravní nehodě popojíždíte dál k letišti. Zdržení kolem 15 minut platí pro Barandák, ale také Štěrboholskou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Počet kolizí zhruba o 900, bylo jich 15 600. Doplní ředitel služby dopravní policie Michal Hotboď.
1: Nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
0: Nejpočetnější skupinou obětí byly o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy zhruba třetina z celkového počtu. Slovenští hygienici oznámili nález patrně žíraviny v minerálce Natura z Česka. Obsah láhve měl vysoké pH. Na území naší republiky se podle hygieniku potenciálně nebezpečná šarže nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodána pouze na slovenský trh. Rychlíky na lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov bude od prosince 2028 pravděpodobně provozovat RegioJet. Nahradí stávající České dráhy, které byly druhým účastníkem soutěže. Dnes začala 15-denní lhůta pro odvolání. Hokejová repre vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu a to zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: K ránu se objeví ojedinělé mlhy, nejnižší teploty 14 až 9, pak na východě kolem 7 stupňů, no a přes den většinou oblačno, polojasno, odpoledne další přibývání mraku, přidají se přehánky nebo déšť, lokálně bouřky, ale teploty vysoké 22 až 27 stupňů, foukat bude postupně severozápadní vítr.
3: Hezký večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě před námi cesta časem. A to pomocí těch nejlepších songů z 80., 90. a taky milénia. Na start našeho večera jsou tu ATC.

Jamie Walters a Hold On. Posloucháte Hitradio, krásný večer. 10 minut po 6. úterý je tady. Ano, pokud jste někdo měli pocit, že už je minimálně čtvrtek, není. Je úterý, prosím vás, jo, ale to nevadí. Dneska se i docela vyčasilo. Co jsem koukala, tak se žene výrazné ochlazení za námi. Tak pokud jste se dneska třeba zapotili, pač jste to slunce nečekali, pojďme si to užít, jo, protože jestli se výrazně ochladí, tak zase budeme vzteklí, že musíme lovit všechny ty svetry a teplý ponožky a tak dále. Takže hele, jo, je hezky a je to samozřejmě naprosto super. Ok? A co víc, ten nejlepší soundtrack, ten máme úplně zadáčo. Právě teď Phil Collins a In the Air Tonight.

Jedinečná Annie Lennox a Little Bird. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte fajn večer, že už jste ideálně doma. Jo, a takový to... A teď nemusím. To by byla samozřejmě ideální varianta. Pokud to tak není, tak si to můžeme na chvilku třeba aspoň představit, jo. Nebo aspoň na chvilku ty starosti tak jako nechat jako fuj, pryč, pryč. Skamenělý dítě, osmě ti praví tě, splašený pliš. No prostě si jenom chvilku užij ty nejlepší songy. Za chvilku skupina Lucie a Skamenělý dítě, taky Alphaville nebo Shania Twain.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shania Twain v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Mimochodem, dneska je dost důležitý den. Pánové, pozor, pozor, pozor, protože dneska je den oceň svou manželku. Tak jestli jste to dneska ještě neudělali, je čas to napravit, je večer, jo. Protože údajně, tak nějak jako už víme, nakolik by se dala práce takhle ženy v domácnosti ocenit. Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, což není málo. Kdo z vás má 4 mega jen tak v kapse, že jo? Navíc, kdyby manželky začaly stávkovat, pojďme si říct, že moderní civilizace by skolabovala přibližně do 48 hodin, jo? Protože kdo jiný ví, kde jsou ty náhradní pytlíčky do vysavače, kde jsou ty tablety do myčky a jak se vlastně používá každý přístroj doma. Aha, aha, nejde samozřejmě o takový ty úplně basic věci jako mytí nádobí, jo? To je ta nejlepnější položka. Počítá se tam ale hlavně ta mentální zátěž. Neustále běžící procesor v hlavě, to je takový to, jak máte otevřených jako 20 oken internetu, někde v pozadí hraje nějaká písnička, netušíte, odkud to vychází a do toho se tam načítá video. Tak tohle se děje v ženský hlavě, jo? Takže prosím vás, pokud máte svoji paní doma, oceňte ji. Řekněte jí, jak moc pro vás znamená a pojďte si s ní třeba zatancovat. To by mohlo zabrat, hele. Normálně ji vytáhněte z křesla, řekněte pojď, pojď zlato. Mojo a Lady Hear Me Tonight k tomu, tak si to užijte.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, jste z Hitrádiem. 6:45, doufám, že máte krásný úterý, že si to užíváte. Dneska bylo ještě hezky, už takových dnů asi moc nebude. Ačkoliv i zima bude nadprůměrná, takže hele, nebudeme malovat čerty na zeď, jo? Paž do Mikuláše, je naštěstí ještě daleko. Heaven is a place on earth, o tom už za chvilku. Belinda Carlisle, taky v sobotu budou Black Eyed Peas nebo Erasure.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Enigma právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. Máme tady poměrně bizarní záležitost, protože prosím vás, když si dáte Happy Meal, tak to neznamená, že vám to zlepší náladu. Ale to my asi tak nějak jako víme, že jo? Jsou lidi, kteří to neví. Nebo předstírají, že to neví. Jeden chlápek teď prosím vás žaluje McDonald's, a to proto, že si dal Happy Meal a necítil se potom veselejší. Ano, ano, to je takový to, proč musíme mít na kelíncích, že jo, s kávou napsáno pozor horké, protože se najdou lidi, kteří si koupí horký kafe a pak se diví, že se opařili, protože jim nedošlo, že to kafe bude horký. Takže teď to vypadá, že na krabičkách s Happy Mealem bude muset být napsáno, tento Happy Meal vám nezlepší náladu. Nebo minimálně, pokud nejste 4leté dítě. Takže tady pánovi gratulujem, moc jsem zvědavá, jak tahle kauza dopadne. Co víme, že dopadne skvěle, to jsou naše další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Janet Jackson, Together Again. Tak jdem na to.

0: Welcome to my life. Simple Plan dohrávají v éteru Hit Radio. Krásný večer, 7:15. My si spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Cestujeme časem a musím říct, že na tom je nejlepší to, kolik skvělých songů v té době vzniklo. A spousta z nich má výborný poselství. Jo, už jsme tady měli, že vlastně nebe je tady u nás na zemi. Jo, tak je o tom, jak se nesmíte vzdávat. No a taky třeba něco, co každá z nás dámy chce občas slyšet.
1: Pro mě seš dál pěkná, pěkná, pěkná.
0: Tak kdyby vám to náhodou neřekl ten váš, řekne vám to Janek Ledecký a to už za chvíli.

0: DJ Sammy v éteru Hit Rádia, krásný večer a dneska to cinklo.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, kdo pak to zvoní stále pokračuje. Pokud máte registraci na hitradio.cz, měli byste každé ráno v 7.10 být ready, protože v tu chvíli vždycky naše snídaně šampionů udělá tohle. Takhle pustějí zvoneček Féteru a v tu chvíli vy musíte vykouknout ze dveří, z okna, odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. A dneska se to podařilo. Paní Zdeňka vyběhla po asi 9 vteřinách. Neskutečná rychlost a díky tomu má 7000 korun. Jsme tak opět na startu. To znamená, že na někoho z vás, z registrovaných, zítra čeká 5000. Takže prosím vás, 7.10, buďte ready. No a pojďme si připomenout, jak to ráno vypadalo.
2: Teď.
3: 30 sekund startovalo, všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
4: Je to tady, je to paní Zdeňka.
0: Už je to paní rychle, ježišmarja.
3: No tak bomba.
4: To bylo pár sekund.
0: Zdeňko.
4: Viděla nás z okna, já ji předávám.
3: Dobré ráno, ano, Zdeňko.
5: Dobré ráno.
3: Tak vy jste na nás číhala,
5: Ano.
0: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
5: Ano, přesně tak.
3: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
5: Jupi.
0: Moc gratulujeme.
5: Děkuju moc.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Fine Young Cannibals, Good Thing v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Doufám, že pokud třeba ta nálada dneska nebyla úplně dokonalá, což se samozřejmě může stát, jsou i takový dny, to k tomu patří, tak ale doufám, že vám s ním pomáhají tyhle songy. To nejlepší z 80., 90. a milénia. To jsou totiž songy naprosto zásadní. A za chvilku v tom budeme pokračovat, jo. Cyndi Lauper, legenda. Divoký vlasy, fantazie, Mika, jo, a jeho Grace Kelly, on je jiný, ale on to tak chce. Dokonce se ho snažili, prosím vás, tehdy změnit. Naštěstí se tomu vzepřel a řekl, ne. No je to dobře, protože tak, jak je, je skvělej. No a k tomu třeba tohle. Dám si ruce do kapes. Song, který určitě všichni dobře znáte. Kapela, kterou jste nemohli minout. Činasky a jejich dlouhý kouř už za chvilku do uší, tak si to užijte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

To je prostě nádhera. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Posloucháte Hit Radio. No a když už jsme teda u takovýhle romantiky, jo, tak já navážu ve stejném duchu, protože prosím vás, je to... Asi jste to každá někdy udělali. Asi to platí teda hlavně u nás žen. Nevím, pánové, klidně se přiznejte, nestyďte se. Protože prosím vás, je teď prokázaný, že čichání k přítelově třeba mikině nebo tričku nebo partnerově, jo, kusu oblečení, samozřejmě takového, co už měl na sobě, to znamená, že z něj cítíte to jeho pyžmo, tak to normálně prokazatelně snižuje stres. To je jako hustý, jo, takže takový to, že vám kluci krade mikiny, to není proto, že bychom chtěli vám krást mikiny. My to potřebujeme. My to potřebujeme, aby jsme mohli být ta klidná, hodná koťátka, jo, takže dámy, čichat k mikinám, tričkám v pohodě, jenom prosím vás, vyhněte se ponožkám. Ok, Jamelia a Superstar, právě.

a Keep the Faith. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný úterní večer. Tak co? Zatím dobrý? To jsem ráda, to jsem přesně chtěla slyšet. Doufám teda, že jste říkali ano, samozřejmě. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje. Za chvilku třeba tohle. Ano, Black Velvet, to je Alana Miles, k tomu taky Gypsy Kings nebo Team, tak buďte s námi.

Tým a Držím ti miesto. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mimochodem, za chvilku, konkrétně 1. listopadu, bude mít roční výročí naprosto fantastická událost. Možná jste to loni nezachytili, ale právě před rokem dánský ministr zahraničí se potkal se svým egyptským protějškem, takže s egyptským ministrem zahraničí, a daroval mu, prosím vás, naprosto dokonalý dárek. Dal mu totiž Lego set pyramid. Což je úplně skvělý. A hlavně ta fotka, kdy ten egyptský ministr zjistil, co to dostal, jak mu svítí oči, jak se směje, jako něco jako my, kdybychom teď vyhráli třeba 10 mega. Jo, úplně takový to, když jde dítě poprvé ke stromečku, vidíte světýlka a je fakt šťastný. To je naprosto dokonalý. Dospělý chlap a vidíte, jakou radost mu udělá prostě Lego. Jo, neskutečná věc. Já si myslím, že už uběhl rok, tak jenom doufám, že už to tady egyptský ministr má postavený. Tak držíme pěsti. A k tomu jedna Bad Romance, tohle je Lady Gaga.

What am I gonna do? Rod Stewart v éteru Hit Rádia. Hezký večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se moc krásně, dávejte na sebe pozor, žádný šílenosti, známe se. No a další hity už za malou chvíli. Dorazí Destiny's Child, jejich Survivor, taky Michael Sembello nebo Tina Turner. Tak

zlepši si náladu. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih.